0: Český baník.
1: Viděl jsem v životě plakat mnoho lidí. Někteří plakali ze žalu, jiní, a těch bylo méně, radostí. Také jsem potkal ty, kteří naříkali nad světem, nad nesmyslností života a Bůh ví nad čím. Těch jsem se vždycky chtěl zeptat, proč pláčete nad cibulí? Jejich nářek mi totiž připadal stejně planý,

hledám. A večer se mi líbíš právě tím, co mě normálně ze židle zvedá. Nakonec na zadek mě posadí někdo.

0: i když přesto všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přesto všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: ...24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
2: Český Blaník.

máš závoj z oblaků. Bílých jak sníh. Hvězdo má bárko zázraků. Na nebesích.

za rok snad. A tehdy poprvé si řekl, nevadí, zase bude líp.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

zmizela, zmizela jako laň u lesa v nenízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marní

0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Tak když spolu spím a na bytě tě

dělal a slyšel jsem, jak říká, že už chtěl by mít klid, než po nocích se za volantem přijít. A dispečer té noci byl náhodou starý voda. Ten je starší než sám čas, povídá hochu. Jak dlouho už jezdíš s tou škatulí? Víš, já jezdil snad se vším, co by mělo 4 kola. A ty tu brečíš nad tou jedinou jízdou. Já jsem najezdil 1000 kilometrů. A můžeš mi věřit, když ti tady povídám. Řidič, ten tvrdý chleba má, musí znát volant, brzdy.

0: sytič, karburátor, rozdělovač, kondenzátor, hlavu, ventily, baterie, stěrače, duše, pneumatiky, pera, tlumiče, šasí, svíčky, křídel a blok, ložiska, poloosy, lanka, ojnice, prysky, přerušovač, to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Jednou si tu práci zvolil, tak zůstaň při ní stát. Chce to jen pevnou vůli a tu svýho srdce dá. Protože sednout za volant jen pořádný chlap si smí. To ví i každý řidič sváteční, musí mít pohotovost, pozornost, nervy a klid. Chladnokrevnost, představivost, odhad, trpělivost, zdvořivost, plnou nádrž, pásy při kruty. Dobrý zrak, lékárničku, peníze na pokuty, pojistku musíš platit, mazat, tankovat, zvládnout mi, platit škody, značky sledovat. Musíš znát vyhlášku, mít dávku štěstí, na noc sundat mavé brýle, městem chodit, radši pěšky odbrzdit, před rozjetím to dobrý řidič zná, já vím, že řidič tvrdej chleba má. Řidič nesmí kličkovat na dálnici, zastavovat dvojnej vůz, o zeď, o strom, troubit na slečny, pouštět volant, věnovat se stopačce, brzdit při smyku, překážet rychlejším, nadávat...
1: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-poděbrady.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Český blaník.
4: Český blaník.

0: dům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
2: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
3: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
2: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
3: Stylový, pevný, bez keců.
2: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
3: Když už bydlíš, tak pořádně.
2: Deflé, dvě E na konci.
4: Intertas Plus, česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas+.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, od mikrofonu krásné dobré ráno přeje Martin Císař. A my si budeme hrát další pohodové písničky. Jaké to budou v téhle hodince, tak třeba ta od Karla Gotta.
1: Být stále mlad, to bych si přál, být stále mlad, se přijít se jednou pro vždy kalem.
0: Dále to bude Petr Spálený.
2: Nevěř

0: jen obyčejný muž.
1: A nebo skupina Kryštof.
2: Můj srdce být, jen pro tebe nechám snít.
1: Rádio Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
1: Obloha toho dnešního dne bude zpočátku ještě oblačná až polojasná, ojediněle s přeháňkami. Postupně bude od jihozápadu přibývat oblačnosti, zpočátku na jihozápadě Čech místy se slabým deštěm. Během odpoledne a večera bude pásmo deště postupovat k severovýchodu. Teploty přes den 17 až 22, na jihu Moravy do 24 stupňů.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan v zános C a dvěma L. Kapilan vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
5: Oba.
7: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
8: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
9: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. Intertas Plus.cz.

0: Český vlak. Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Zemědělci se dočkají pomoci kvůli dopadům sucha. Od ministerstva zemědělství obdrží v dotačních podmínkách mimořádné podpory a úlevy. Mezi zemědělce by měl rezort z unijního rozpočtu doplněného o národní peníze rozdělit více než 3,8 miliardy korun. Podporu dostanou farmáři během prvního pololetí příštího roku. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Koaliční rada se včera shodla na jeho zařazení před vládní návrh zákona o financování veřejnoprávních médií. Novelu předsedů koaličních ANO, SPD a motoristů, která má zmrazit platy politiků do konce roku 2030, schválil kabinet premiéra loni v prosinci. Letošní Barumček Rally navštívili tisíce lidí. Na jeden z nejznámějších motoristických svátků letos dohlíželo i přes 300 policistů, kteří odhalili více než 300 dopravních přestupků. O jaké šlo, výmluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
1: Nejčastěji šlo o překročení maximální povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, návštěvníkům i obyvatelům regionu za ohleduplnost a respektování bezpečnostních opatření.
0: I díky tomu proběhl letošní ročník bez závažnějších komplikací. Deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pattnem zařadili do kvalifikace. Pořadatelé zveřejnili celkem 11 ze 16 párů turnaje. Tolik zprávy na Českém Blaníku. Hezké ráno.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 6 hodin 4,5 minuty. České ráno na Českém Blaníku právě teď začíná. Vaším průvodcem je Martin Císař. Já vám přeji krásné úterý a připomínám, že v datu už máme 18. srpna. A s písničkou Obyčejný muž je tu taky Petr Spálený. Tak hezký poslech, krásný den.

0: Alenka Filipová, písnička Nesmíš, posloucháte Český Blaník a máme půl minutku po 6:45. Přeji vám krásné dobré ráno, především Helenám, které dnes mají svůj svátek. Narozeniny má právě dnes Lukáš Bauer, běžec na lyžích, je mu 49. Nikola Ogrodníková, česká oštěpařka, slaví 36. A dále je to česká zpěvačka Kateřina Marie Tichá. A Kateřina slaví 32. narozeniny. Tak tedy oslavencům všechno jen to nejlepší a za chvíli nahlédneme na stránky kalendáře všech pejsků. Teď posílám Vanastovi věci a přeji hezké úterý.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník.

0: Pěkné ráno, krásný celý den, za dvě minuty už máme 6:30 a to znamená, že se za chvíli podíváme na počasí toho dnešního dne, zjistíme, jaký je aktuální stav a budeme si hrát třeba skupinu Krištof a písničku Srdcebít, anebo srážku s láskou Hany Zagorové. A ještě nesmím zapomenout na čtyřnohé parťáky, je 18. srpna a právě dnes svůj svátek slaví Lucky. Pokud máte Luckyho, tak ho hezky pohlaďte a řekněte mu Lakoušku, všechno nejlepší. Za chvíli další české písničky pro vás, ode mě přání krásného dne.
1: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
2: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
3: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
4: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
9: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
10: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
9: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
11: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
12: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
13: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na intertasplus.cz. intertasplus.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Zagorová na českém Blaníku s písničkou Srážka s láskou.
1: Počasí na českém Blaníku.
0: A tohle už je dostaveníčko s meteorologem Františkem Šopkem. Františku, přeji vám krásné dobré ráno. Jak je v Česku?
2: Dobré ráno. Tak aktuálně máme oblačno až polojasno. Jenom výjimečně se vyskytuje přehánka, a to spíše na severovýchodě a východě republiky. Teploty máme od 15 do 11 stupňů Celsia, takže citelně chladněji, než jsme si zvykli v minulých týdnech.
0: To je pravda, spalo se skvěle. Povězte nám, co dál nás čeká.
2: Dnešní den očekáváme převážně oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, ale postupně bude od jeho západu oblačnosti přibývat. Zpočátku se vyskytne na jeho západě místy slabý déšť a během odpoledne a večera ten déšť nebo pásmo deště bude postupovat k severovýchodu. Teploty, bude to v podstatě nejchladnější den tohoto týdne, odpolední teploty čekáme od 17 do 22 stupňů Celsia, teplej bude na jihu Moravy až 24 stupně Celsia.
0: Tak moc krát díky, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Hezký den přeji, naslyšenou.
1: České ráno na českém Blaníku.
0: No a hudebně jedeme s pohodovou českou písničkou. Do nového dne teď Dalibor Janda Vchází bez vyzvání. Dobré ranko přeji.

0: To byla slovenská skupina Tým minutu po 7:15. Hezké ráno. Krásné ráno, pohodové úterý přeji všem. Teď míříme na západ Čech. Cheb totiž zažije opět po roce letecký den. Uskuteční se poslední srpnový víkend a půjde o 10. ročník. Hned na dvou strojích se navíc představí i legendární Martin Šonka.
1: Já poletím každý den dvakrát. Jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnu, předvedu to, co ten letoun umí. Bude to taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-Jet 300 SR, jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
0: Máme se na co těšit. Pokud vás letadla skutečně baví, tak si zapište do kalendáře 29. a 30. srpna město Cheb. My se teď aktuálně vracíme z nebe na zem a budeme si dál hrát české písničky, které máte rádi. Mám tu duet Heleny Vondráčkové, Jirky Korna, Já půjdu tam a ty tam. Za chvíli Škvor a Síla starých vín, anebo Milujem mě víc. A to je písnička, kterou přidá Věrka Špinarová. Já popřeji hezké ráno, ať se při úterku všechno daří.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
2: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
2: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
2: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský.
2: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
4: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
7: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitreya.cz.
10: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost a díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
11: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
12: Luboši, ty ho nebij, ho! Nic tím neudělal!
13: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
14: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
15: Radio Český Blaník.

0: Věra Špinarová na Českém Blaníku za chvíli po 7 hodině Miraj.
1: Jako když tenkrát venku jsem ve druhý začali hrát.
0: Iveta Bartošová. A nebo klasika Jirky Schillingera. Holubí dům. Hrajeme si české písničky, které máte rádi. Jsme Český Blaník.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, obloha dnes většinou zatažená, až oblačná, odpoledne ubývání oblačnosti a k večeru zase přibyde. Nicméně přes den očekávejte dešťové přehánky a teploty do 22 stupňů. Toliko počasí, za chvíli zprávy a Monika.
3: Rádi odpočíváte a chcete si užívat vaší zahradu za každého počasí? Zimní zahrady s posuvnými dveřmi za dobrou cenu vám dodá kovoagrex.cz. Kovoagrex.cz.
4: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
6: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.

0: Hezké ráno zprávy pro vás má Monika Holubová. Do Česka po dlouhém období sucha dorazily bouřky. Místy byly velmi silné, provázené prudkým větrem, přívalovým deštěm i krupobytím. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Zasahovali třeba u stromů popadaných na silnice i železniční tratě. Několik tisíc domácností ve východních Čechách a na Vysočině se ocitlo bez proudu. Ministryně financí Alena Schillerová dnes bude jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. Včera po jednání vlády řekla, že už má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů. Teď s nimi bude chtít řešit také výdaje a úspory. Karlovarský kraj jedná s dalším zájemcem o přestavbu střední umělecko-průmyslové školy keramické a stářské. Sídlí v Karlových Varech. Čerpání víc než miliardové dotace není podle náměstka hejtmana Martina Hurajčíka ohroženo ani po vypovězení smlouvy mezi krajem a zhotovitelem.
1: Zakázka se nebude zadávat znova, pouze přejdeme k dalšímu z těch, co podali nabídku. Dotace není v žádném případě v této chvíli ohrožena, to by museli nastat úplně jiné okolnosti. My víme a komunikujeme velmi důsledně a velmi důkladně a transparentně s poskytovatelem dotace a se všemi zúčastněnými stranami.
0: Na stavbě bylo zatím od loňského října prostavěno zhruba 80 milionů. Spojené státy už neusilují o prodloužení červnového memoranda o porozumění s Íránem. Včera to uvedl americký prezident Donald Trump s tím, že Írán zřejmě není ochoten uzavřít takovou dohodu, jakou Spojené státy pokládají za nezbytnou. Tolik zprávy na Českém Blaníku a Martí, je to opět tvoje.
2: Děkuju, přeji krásné ranko.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Za chvíli písnička dna skupina Arakain, ovšem tohle už je Jirka Schillinger a jeho Holubý dům. 3,5 minuty po 7.

0: další parádní česká písnička v českém ránu na českém Blaníku. Petr Bende, Dara Rollins a písnička Tráva. Teď už je tu Aleš Brychta, Ara Kaini a Slečna Závis.
1: Písnička dne
2: na českém Blaníku.
0: A právě tahle písnička je písničkou dne. A jak je to s ní?
3: Slečna Závis ta přišla vlastně rok na to, kdy jsme se rozhodli s Ara Kainem, že vyšla moje soulovka, že další deska Ara Kainu bude až řádově za nějaký další rok nebo dva, takže bychom to mohli nějak překlenout a napadlo nás, že bychom mohli vzdát hold vlastně té muzice, kterou každý jednotlivý z té kapely prostě poslouchal, na čem jsme vyrůstali. Tak každý přišel s nějakým návrhem a dali jsme z toho dohromady 8 písniček, které jsme ze srandy nahráli. Říkali jsme, že si z toho firma vybere a vyjde z toho třeba 2 nebo 3 písničkový EPčko. No a dopadlo to tím stylem, že vlastně vzali všech těch 8 věcí, byť to nebylo nějak dlouhý, a prostě vydali to jako regulární album, takže vyšly Legendy. No a Slečna Závis, jakožto starý Jury a Heap, to je vlastně taky nějaký 69. rok, kdy to Ken Hensley natočil na album Salisbury, tak vlastně je asi stejný období a stejný základy, jako je ta Dívka s prdlama ve vlasech. Takže vidět, že ten přelom toho 69. 70. byl asi hodně plodný i v rámci celosvětové muziky.
0: A teď nás tahle parádní písnička čeká. Tady jsou tedy Ara Kaini, Aleš Brychta a Slečna Závist na českém Blaníku.
2: Písnička dne
1: na českém Blaníku.

lásko, si pro mne vším, lásko. Má luční studánka, růže i sasanka, jedině ty, lásko, nikdo než ty, lásko, si pro mne vším, lásko, milá jak písnička, čilá jak jeřička.

0: Jak je to v originále? Ti amo, ti amo. Jo, tahle italská písnička je v české verzi. Tohle byl Pavel Novák a Ty lásko. V každém případě s Pavlem jsem měl možnost několikrát spolupracovat. Párkrát jsem ho představil na pódiu a musím říci, že to byl neuvěřitelně skvělý člověk. Vzpomínám na něj a zdravím tam nahoru, protože Pavel Novák za mě jak pěvecky, tak lidsky obrovská ikona. Co tady u nás za chvíli opět Radeček, Mária Čírová, vloupám se, také slovenská Kristýna a Stonka, protože hrajeme česky, ale i slovensky pro vás. A za chvíli se podíváme ryze na české, moravské a slezské počasí. Já přeji hezké ráno a dobrý poslech. Za 3 minuty už bude půl.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
4: Moderní internet www.starnet.cz.
5: Starnet internet.
6: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
7: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
8: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz, kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů, vlastní učební materiály v ceně a pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz, zkušenosti, které předáte dál.
9: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
10: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
11: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
12: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
13: tady není co do kamen!
12: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
14: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
1: České písničky, které máte rádi.
15: Na českém vlaníku.

0: To byla Kristýna, písnička Stonka, pohled na hodiny 7:30 po 7:30.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: A už se hlásí František Šopko, Český hydrometeorologický ústav. Františku, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Dobré ráno, tak aktuálně máme oblačno až polojasno, jenom výjimečně se vyskytuje přehánka, a to spíše na severovýchodě a východě republiky. Teploty máme od 15 do 11 stupňů Celsia, takže citelně chladněji, než jsme si zvykli v minulých týdnech.
0: To je pravda, spalo se lépe. A co dnešní den, jak vypadá předpověď?
2: Dnešní den očekáváme převážně oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, ale postupně bude od jeho západu oblačnosti přibývat. Počátku se vyskytne na jihozápadě místy slabý déšť a během odpoledne a večera ten déšť nebo pásmo deště bude postupovat k severovýchodu. Teploty bude to v podstatě nejchladnější den tohoto týdne. Odpolední teploty čekáme od 17 do 22 stupňů Celsia. Teplej bude na jihu Moravy až 24 stupně Celsia.
0: Nejchladnější den tohoto týdne. Tak ten vítám, na to jsem se těšil, teda trošku na to ochlazení do 22. Já si myslím, že příjemný letní den. Tak se užijte s námi a vy se mějte, Františku.
2: Hezký den přeji, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.
0: Josef Laufer a písnička La Bamba, ale tohle už je Mirai a písnička Tenkrát. Dobré ranko.

0: Jo, musím říct, že tahle česká verze písničky La Bamba mě neskutečně baví. To byl Josef Laufer, za chvíli Pavel Žalman Lohonka, anebo Alice Springs a Jízda. Ano, Jízda, to bude dál. A záleží už jenom na vás, jakou písničku nasadím pěkně do převodního kanálu tady Rádia Český Blaník. Ano, jedna bude na vaše přání, WhatsApp Českého Blaníku k dispozici 720 83 63 07. Dejte nám vědět, jakou českou anebo taky slovenskou písničkou potěšíme vás anebo někoho z vašich kamarádů, příbuzných. Zkrátka může to být třeba dnes i pro Helenku, protože Heleny dnes slaví svátek. Já popřeji hezké ráno a pojďme si dál hrát. Za chvíli jsou tu písničky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Attention!
5: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
4: La Tropical!
5: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Tak už můžu?
9: Točíme.
8: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
9: No co asi děláte, ne?
8: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
9: A dál?
8: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
9: A kde vás najdou?
8: Jako adresu?
9: Webovky.
8: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
9: Máme.
8: Ale radši to vem znova.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
17: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
19: Český.

0: jo, tak to jsou písničky, to se to skvěle poslouchá po ránu, tohle byl Petr Rezek. Vy posloucháte rádio Český Blaník, 8. hodina zaklepala na dveře, podíváme se na počasí, na silnice a připraveny jsou zprávy s Monikou Holubovou. A potom už tu budou třeba olympici. Přidá se Helena Vondráčková. Jo, tak to se mi líbí. A to je název té další písničky od Marka Ztraceného. To se mi líbí a každou další chvíli... Rádio Český Blaník je rádio, které hraje v DAB+, a také na internetu. A my vám budeme dál hrát české písničky, které máte rádi. Slibuju.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Čechy, Morava, Slezsko, většinou oblačná, je zatažená obloha, odpoledne a k večeru protrhávání na polojasno. Teploty dnes v maximálních teplotách do 22 stupňů. Tak hezký letní den a užijte si ho s námi s Českým Blaníkem.
1: Za volantem s Českým Blaníkem.
0: A ještě aktuální dopravní servis.
2: S kolonou vozidel z důvodu velmi hustého provozu a dopravního omezení počítejte obousměrně na Pražském okruhu. Ve směru na Ruzyň budete po pojíždě okolo 20 minut mezi 13.5 až 18. kilometrem a ve směru k dálnici D1 se zdržíte mezi 23. až 18. kilometrem okolo 15 minut. A z opatrnosti projíždějte na dálnici D2 ve směru na Bratislavu, kde na 8. kilometru stojí na krajnici porouchaná motorka. Z dopravního centra Ředitelství silnic a dálnic Vlaďka.
0: Vlaďko, díky, kdyby cokoliv, dejte nám vědět. WhatsApp Českého Blaníku je k dispozici. Číslo stále stejné a neměné, 720 83 63 07.
3: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.eshop.cz.
5: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
4: Zafido.eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
6: Otestuj Subaru Sedlčany.
7: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
6: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
1: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Hezké ráno, u zpráv vás vítá Monika Holubová. Lidé za bydlení platí čím dál víc. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí oproti prvním třem měsícům v roce o 1,2% na 343 koruny za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo jen ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve Středočeském kraji stagnovalo a ze zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Lék na rakovinu tamoxifen stále v některých lékárnách chybí. Podle novinek CZ ho na pultech nemají nejen menší regionální provozovny, ale ani některé lékárny v krajských městech. Podle Státního ústavu pro kontrolu léčiv přitom aktuální zásoby přesahují 10 000 balení. Ve Velké Úpě v Krkonoších začala demolice pro apartmánový rezort. Jeho výstavba přijde na 800 milionů. Komplex na ploše asi 7 000 metrů čtverečních má být hotový do konce roku 2029. Velká Úpa zatím stála stranou zájmu investorů do velkých apartmánových projektů. Zoopark Zájezd na Kladensku staví velký úspěch. Vylíhla se tam 3 mláďata bazilička Juliova, pocházející z Hondurasu. Čím je vzácný, vysvětlil mluvčí zoo Daniel Koleška.
9: Nejsou známy vlastně od tohoto druhu vůbec samci. Všechno jsou samice se schopností takzvané partenogeneze, to znamená, že snáší neoplozená vejce, ze kterých se opět líhnou samičky. Tenhle druh je v zoologických zahradách velice vzácně chovaný.
8: Kromě zooparku Zájezd chovají tyto vzácné bazilišky už jen 3 zoologické zahrady v Evropě. V Česku jsou k vidění také v Plzni. Tolik zprávy na Českém Blaníku a teď je tu opět Martin Císař.
0: Ano, jsem tu, přeji krásné dobré ráno, 8 hodin 3,5 minuty a tohle už je Petr Novák. Co je to láska?
1: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.

0: milá, milý.
1: Kdeže to tak skvěle hrají? Jo, tohle je Rádio Český Blaník. Tady hrajeme české písničky, které máte rádi.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Teda dneska máte rekord, napsalo vás asi 8. Je to Tomáš, Alexandra, dále je to taky Saša. No tak Alexandra, Saša, to pravděpodobně vypadá na jednu zprávu. Nicméně je tu také posluchačka Iva, ta napsala: prosím, proč nejsi větší od Hany Zagorové, třeba pro ty Helenky, pro radost a ostatním ke kávě. No Ivo, já se přiznám, raní káva ještě nebyla. Já se musím teď odebrat pěkně udělací, ale pošlu vám rozhodně písničky, o které jste si napsali. Takže písnička na přání Hany Zagorové, proč nejsi větší, napsala i posluchačka Denisa, která zdraví, poslouchá ranní vysílání a za to jsme rádi. Tak Deniso, zdravíme, protože vy většinou býváte naše odpolední posluchačka. Jak jsem od vás osobně slyšel, tak jste svého času prohlásila, že u vás to vstávání, to je hodně těžká záležitost. No, u mě je to radost. Já se totiž těším na vás a na tyhle parádní písničky, které vám posíláme tady od nás, Českého Blaníku. Tak ať se vám všem daří, ať jste v pohodě. Dneska teploty do 22, tak to se tak jako příjemně schladíme. Musím říct, že na to jsem se fakticky těšil.
3: Písnička na přání
2: na Českém Blaníku.
1: A ještě k tomu v noci ten deštík. No, nebýt té bouřky večer, kdy přišly kroupy, tak jako jo, za mě dobrý, ale teda ty kroupy, to už tak dobrý nebylo, ale o tom třeba někdy příště. Hanka Zagorová, právě teď, na vaše přání. Proč ne?

0: Kdo je tam?
1: Soudní exekutor.
0: Nejsme doma.
1: To máte pravdu, už nejste doma.
2: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
3: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
4: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
7: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
8: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
7: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
9: Skvělé ráno, posloucháte rádio Český Blaník, to rádio, které hraje nejvíc českých písniček, které máte rádi. Helena Vondráčková, Zblížení, za chvíli Lucie Bílá a Děkuji ti. A já se také podívám s meteorologem na počasí toho dnešního dne. A jaké je po ránu, to se dozvíte už za chvíli tady u nás. Poslouchejte dál Český Blaník, za 3 minuty už máme půl deváté. Hezké ráno.

0: Děkuju ti.
1: 8:33. Jaké počasí nás čeká a jaké je v České republice? Zeptám se.
2: Počasí na Českém Blaníku.
1: Meteorologa Františka Šopka. Hezké ráno přeji. Jak je v Česku?
3: Dobré ráno. Tak aktuálně máme oblačno až polojasno. Jenom výjimečně se vyskytuje přehánka, a to spíše na severovýchodě a východě republiky. Teploty máme od 15 do 11 stupňů Celsia, takže citelně chladněji, než jsme si zvykli v minulých týdnech.
1: Františku, co přinese dnešní den, jaký bude?
3: Dnešní den očekáváme převážně oblačno až polojasno, ojediněle s přehánkami, ale postupně bude od jeho západu oblačnosti přibývat. Počátku se vyskytne na jihozápadě místy slabý déšť a během odpoledne a večera ten déšť nebo pásmo deště bude postupovat k severovýchodu. Teploty, bude to v podstatě nejchladnější den tohoto týdne, odpolední teploty čekáme od 17 do 22 stupňů Celsia, teplej bude na jihu Moravy až 24 stupně Celsia.
1: Ale za mě 22 fakt jako dobrý. To je paráda po těch pařácích, které máme za sebou. Františku, velké díky, mějte se hezky.
3: Hezký den přeji, naslyšenou.
1: Naslyšenou. A tohle to už je Mekyš Birka 22 dní.

0: Český Blaník.
1: V lese na Jahodách.
2: Léto, horké léto, tak jak léto má být.
0: Na dece u vody.
2: Krásný nový den a slunce vzbudí nás.
1: V práci u dobré kávy.

0: skupina Olympic a písnička Jednou. Jednou to muselo přijít a přišlo to. O čemže to hovořím? Míříme do města Olomouc ve 20 tramvají a autobusů se dá totiž od včerejšího dne platit kartou. Do konce prázdnin pak budou moci cestující zaplatit lístek bezhotovostně, tedy bezkontaktně úplně ve všech vozech 160 kousků městské hromadné dopravy tady v Olomouci. Podrobnosti nám poví předseda představenstva dopravního podniku města Olomouc Jaroslav Michalík.
1: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou tři validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
0: Tak zase dobrá věc, zase jedna novinka, která byla tentokrát Olomouce. Tady u nás František Havlíček, Když doma přejdu práh, anebo Činasky a Klára. A úderem 9. uskvělá Veronika Rážová. Těším se na ní, doufám, že vy taky.
2: Padá!
3: Tak si něco přej.
2: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
3: Tak to se mi to přání splnilo.
2: Cože?
3: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
2: No tak toho musíme rychle objednat.
4: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
5: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví Hruška. Každá zahrada má svůj čas.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
8: Zedník,
9: malíř,
8: topenář,
9: podlahář.
8: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
10: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
8: Více informací na rekbyty.cz.
10: Rekbyty, záruka kvality.
11: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
12: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
13: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
12: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
14: Otestuj Subaru Sedlčany.
15: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
14: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
16: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
17: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
18: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
19: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
20: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
21: České ráno
22: na českém Blaníku.

0: To byl Michal Hrůza a Mikado na Českém Blaníku. 9 hodin odbylo. No a my se podíváme, co nás čeká potom. Co? No hlavně české písničky, které máte rádi. Třeba jedna od Tomáše Kluse.
1: A pak koně Klus promění v cvo.
0: Tak Žentour a jejich Proklíná.
1: Proklíná.
0: A nebo Vyznání, Bobra a Motýla.
1: Ty jsi má láska, ty jsi můj sen, tebe chci líbat snad celý den.
0: Přijde i Pepín Ovaněk z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Už pro nás zase něco nachystal. No a já jsem pro vás nachystala hlavně české písničky, které máte rádi. A ještě předtím počasí.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnes bude zpočátku dne oblačno až polojasno. Ojedinělé se mohou objevit i přeháňky. Postupně bude od jihozápadu oblačnosti přibývat. Očekávejte, že na jihozápadě Čech se místy může vyskytnout i přes den slabý déšť. Jinak teploty se budou pohybovat většinou mezi 17. až 22. stupněm, na jihu Moravy až 24 stupňů Celsia. Na horách chládeček, tam bude jenom 13. Už za chvilku tu budou zprávy. Tak zůstávejte s námi.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
5: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Ministryně financí Alena Schillerová bude dnes jednat s dalšími ministry o podobě jejich rozpočtových kapitol pro příští rok. V pondělí po jednání vlády ministryně řekla, že má k dispozici přehled požadavků jednotlivých rezortů. Návrh rozpočtu musí být předložený do konce září. Do Česka v pondělí po dlouhém období sucha dorazily bouřky, které místy provázel prudký vítr, krupovití i přívalový déšť. Hasiči měli v souvislosti s bouřkou přes 550 výjezdů. Několik tisíc domácností ve východních Čechách, na Vysočině i na severní Moravě se ocitlo bez proudu. Barumček Rally je za námi. Na jeden z nejznámějších motoristických svátků letos dohlíželo přes 300 policistů, kteří odhalili přes 300 dopravních přestupků. O jaké šlo, ví mluvčí zlínské policie Šárka Trnková.
7: Nejčastěji šlo o překročení maximální povolené rychlosti, špatný technický stav vozidel, nepoužití bezpečnostních pásů nebo telefonování za jízdy. Chtěli bychom poděkovat všem fanouškům, návštěvníkům i obyvatelům regionu za ohleduplnost a respektování bezpečnostních opatření.
6: I díky tomu proběhl letošní ročník bez závažnějších komplikací. No a obranu královéhradeckých fotbalistů posílil slovenský zadák Filip Mielke. Člen reprezentace do 21 let přestoupil z Podbrezové. Délku uzavřené smlouvy východočeský prvoligový klub na svém webu nezveřejnil. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
8: České písničky, které máte rádi.
0: 9 hodin a 5 minut ukazují hodiny. S vámi je Veronika Rážová. Přeju vám krásné dopoledne a věřím, že ho budete trávit s Českým Blaníkem, protože pokud ano, tak v následujících chvilkách se můžete těšit na Pepína Vaňka, ale taky na Katopulty, Jarka Nohavicu nebo Lenku Filipovou s Karlem Zichem.

0: Co Čech, to rekord.
1: Dobré dopoledne s Českým Blaníkem. Ještě než se vrhneme na další české písničky, pojďme nahlédnout pod pokličku Pepína Vaňka, který k nám přichází z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit. Tentokrát pro nás má totiž jeden modelářský kousek.
2: Kluci Tadeáš a Matyáš Václavkovi, kterým je 10 a 8 let, mají tak rádi Titanic, že dokázali vlastními silami z 3000 kostek stavebnice Seva postavit model toho známého zaoceánského parníku. Dlouhý přes 2 metry. Stožáry ční do výšky 45 cm a kluci za 8 hodin ten Titanic komplet celý postavili. Gratulujeme, kdo si hraje nezlobí a my ho rádi zapíšeme do České knihy rekordů.
1: Tak to je krása. Děkujeme moc, Pepíno, a těšíme se, co pro nás budeš mít zase příště.
0: Co Čech, to rekordman
3: na Českém Blaníku.
1: A já pro vás mám další české písničky a dokonce i jednu slovenskou od Elánu. Taky Tomáš Klus anebo Bobr a Motýl. Vyznání na Českém Blaníku. Tak hezký den.

až ten vítr zavane, vzplane srdce hlavane a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spatří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou, kde spočinou.

0: Tomáš Klus, jeho Tamara a jejich písnička a pak na Českém Vlaníku. 9 hodin a 26 minut, tak to je aktuální čas. Dnes máme 18. srpna. Já vám už za chviličku prozradím, kdo co slaví a taky tak trošku zavzpomínáme. Takže počkejte si na to a do té doby si můžete užívat třeba kapelu Krištof Žentour anebo Marcelu Královou.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
3: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
4: Atención, señoras y señores!
5: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
4: Yeso!
5: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
4: La Tropical!
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
9: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. jinarealita.cz.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí, ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, portál jako brána k bezpečí. A u portál.cz.
2: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program, soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
11: Největší nabídka školního sortimentu na Seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
12: Rádio Český Blaník.

0: Václav Tkář nám zpíval na Českém Blaníku 9:45, tak to je přesný čas. Dnes máme 18.8., tedy 18. srpna, takže všechno nejlepší všem Helenkám, které dnes slaví svátek. Kdo ale také slaví, je česká zpěvačka, kterou si rádi hrajeme i u nás na Českém Blaníku, Kateřina Marie Tichá. Narodila se roku 1994. Také Lucie Benešová, česká herečka, má dnes důvod k oslavám. Narození je čítáno k roku 1974. Roku 1967 se narodil Robert Záruba, sportovní novinář a komentátor. Jemu tedy přejeme krásné narozeniny a ještě jedno narozeninové výročí. 1965 spatřila světlo světa Stanislava Jachnická. Když to řeknu, tak je úplně jasné, je to česká herečka a dabérka. Pokud slavíte třeba i vy, pak všechno nejlepší a můžete si klidně u nás nechat zahrát pro radost písničku Na přání. O tom zase později, teď se pojďme podívat, co nás tu čeká v následujících minutách. Tak si dáme třeba Brontosaury anebo taky skupinu Mirai. Zůstávejte s Českým Blaníkem. Krásný den.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi. Ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
6: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Lehnu si, zvednu si nohy. Čtu si, zvednu si hlavu.
11: A když chci klid, zvednu hlas. Že chci motorovej rošt!
10: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Motorové rošty, pohodlí na stisknutí. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
12: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavany Sedlčany.cz.
13: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
14: Český Blaník.
15: To je Blaníček.

0: Taky vám vrtá hlavou, kdeže jste tuhle písničku slyšeli? Ano, je to Paloma Blanka, původně písnička z roku 1975, kterou měli na svědomí George Baker Selection. Tohle už je ovšem Věra Špinerová, Zdeněk Mann a její píseň Být sluncem na tvých víčkách. Já už tu pro vás chystám další písničky a tak můžu slíbit třeba Valdemara Matušku.
1: S Bohem, lásko, nech mě jít.
0: Těšte se i na božského Karla. Léta prázdnin.
1: Svět byl fajn, svět byl náš, léta prázdnin.
0: A bude tu i kapela Lucie, Šrouby do hlavy. To byla jen ochutnávka českých písniček, které máte rádi, které tu budou znít mezi 10. a 11. hodinou.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Očekávejte dnes většinou oblačno, polojasno, místy přehánky, takže doporučuju radši deštník sebou. Nejvyšší teploty 17 až 22, na jihu Moravy se ohřejete o něco víc až 24 stupňů. Už za chvilku tu budou zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
3: Nákupy v online shop CZ.
4: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Připrav se na léto v Praze s Datartem. Kartáček na obličej pomůže vyčistit pleť, fén Philips doladí perfektní účes a ty můžeš vyrazit za letními zážitky třeba na náplavku. Objev široký výběr produktů nejen pro péči o tělo za skvělé ceny. Datart. Opravdový elektrospecialista.
6: Užijte si kouzelné pohádkové víkendy v Sedlčanech.
7: V kulturním domě Josefa Suka vás čekají veselé příběhy pro celé rodiny. Přijďte na Malou mořskou Danu, Lucku ze školky,
6: Slavného anděla Páně
7: nebo do světa pohádek Tisíc a jedna noc. Kupujte vstupenky na kdjs.cz.
6: Kulturní dům Josefa Suka, vaše brána ke kulturním zážitkům.

0: Hezké dopoledne přeje David Račák. Průměrné nájemné v Česku vzrostlo v druhém čtvrtletí na 343 korun za metr čtvereční. Výrazněji ale rostlo pouze ve třech krajských městech, a to v Pardubicích, Ostravě a Olomouci. Ve středočeském kraji stagnovalo a ve zbývajících největších městech nájmy zlevňovaly. Česko se ve sběru elektroodpadu drží mezi evropskou špičkou. Jak se výsledky sběru v posledních letech změnily, řekne mluvčí ministerstva životního prostředí Jana Schillerová.
1: V roce 2024 bylo v České republice zpětně odebráno téměř 194 tisíc tun odpadních elektrozařízení, zatímco v roce 2023 se jednalo přibližně o 141 tisíc tun. Míra zpětného odběru tak dosáhla 67%.
0: Na každého jednoho obyvatele tak v roce 2024 v průměru připadlo 17,8 kg sebraného elektroodpadu. Německý soud dnes vynese rozsudek nad třemi Ukrajinci, kteří čelí obžalobě ze špionáže a přípravy sabotáže ve prospěch Ruska. Podle státního zastupitelství poslali na Ukrajinu dva balíčky s GPS lokátory. Cílem bylo otestovat způsob, jak příště poslat v balíčcích výbušninu. No a suverén letošní sezóny Martin Fuxa bude největší českou nadějí na mistrovství světa rychlostních kanoistů. To se koncem srpna uskuteční v Poznani. Dalšího olympijského vítěze z Paříže Josefa Dostála přibrzdili v přípravě na šampionát zdravotní problémy. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: 10 hodin a 5 minut, možná, že mezi vámi je taky nějaká, která právě teď snídá, no tak právě té bude zpívat Jiří Korn. Posloucháte Český Blaník a já vám přeju pohodové dopoledne.

Já nevím, kde se to v člověku bere, ten neklid, co ho tahá z místa na místo, co ho nenechá, aby byl sám se sebou spokojený, jako většina ostatních, aby se usadil, aby dělal jen to, co se má, a říkal, co se od něj čeká. Já prostě nemůžu zůstat na jednom místě. Nemůžu, opravdu.

0: Tak to byl Valdemar Matuška s Bohem lásko na Českém Blaníku. No, my teď konkrétně zamíříme na takovou, bych řekla, docela netradiční záležitostí, a to je dobrá zpráva pro cyklisty ve středních Čechách. Tedy odbočíme od českých písniček a podíváme se na české cyklostezky, konkrétně Velkou Labskou, která totiž finišuje. Včera začala stavba posledního úseku mezi Kly a Tuhaní na Mělnicku. Podrobnosti už pro nás má krajský radní pro veřejnou dopravu pan Petr Borecký.
1: Ten úsek je cca 3,5 km dlouhý, což se nezdá moc, ale on je velmi důležitý, protože on nám propojí doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic o délce celkem 42 km.
0: Tak to vidíte, už se nám to blíží do finiše. Ještě doplním, že hotovo by mělo být příští rok na jaře. To je za chvilku. Takže cyklisti, těšte se. No a vy, milovníci českých písniček, také, protože pokračujeme dál. Za chviličku vám pošlu Karla Gotta. Bude tu i Alice Hálová anebo Kabáti. Oni na Českém Blaníku.

0: Popečková zmrzlina a vychlazená malinovka jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Karel Gott a Léta prázdnin na Českém Blaníku. 3 minuty nás dělí od 10:30. Já bych vám doporučila, abyste se mrkli, co pak přibylo na našich sociálních sítích. Najdete nás tam jako Český Blaník a už teď můžu napovědět, že jsme zase cestovali po mapě. A tentokrát jsme se zastavili u písmenka F. A máme tu takový dvojáček. No, já vám víc prozrazovat nebudu. Mrkněte na to sami, ať už na Instagramu nebo na Facebooku. Kromě toho, co dnes přibylo, mrkněte se také na to, co přibylo v předchozích dnech, protože je tam spousta zajímavých informací o interpretech, které si tu hrajeme. Myslím si, že se poučíte, pobavíte a pokud nás budete sledovat, rozhodně nebudete litovat. Teď už další české písničky, které máte rádi. Jakub Smolík s Luckou Černíkovou nebo Hanka Zagorová, Standa Hložek a Petr Kotvald.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty! Hvězdo.
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz. Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
3: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: elitedate.cz
8: Kontejnery Siegel, dobrý den.
9: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
8: Oba.
10: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
11: Kolikrát jsem vám říkal, tak si uklidíte!
12: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
13: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
14: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
13: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
15: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
16: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
15: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
17: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
18: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
19: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
20: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
19: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
21: Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
22: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta@poděbrady.cz.
3: Rádio Český Blaník.
23: České písničky, které máte rádi.

0: Noc s Počírákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Báječná Marika Gombitová a její studentská láska na Českém Blaníku. 10 hodin 46 minut k tomu. Za chvilku už tu bude písnička na vaše přání, tak si o ní napište. 720-83-6307. To je to správné číslo. Já pevně věřím a doufám, že ho máte uložené. Pokud náhodou ne, tak ještě jednou 720-83-6307. Tak na tohle číslo mi teď napište, jakou písničku byste rádi slyšeli v éteru Českého Blaníku. Já vám ji zhruba za půl hodiny zahraju. K tomu napište, komu ji pošleme. Klidně to můžete být sami vy, komu ji pošlete. No a pokud máte nějaký vzkaz, přání, blahopřání, cokoliv, tak to tam připojte. No a nezapomeňte se mi podepsat. Tak ještě jednou 720-83-6307. No a vy, kteří nechcete psát, klidně mi přes WhatsApp nahrajte hlasovou zprávu. Tu také můžu pustit do vysílání. No a pokud to pošlete někomu, koho máte třeba rádi, komu chcete udělat radost, tak věřte, že tím ho rozhodně potěšíte. Už za chviličku Xindl X anebo kapela Slza na Českém Blaníku.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemneživitelka.cz.
3: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTCentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTCentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
5: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
6: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz.
7: Tak už můžu?
8: Točíme.
7: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
8: No co asi děláte, ne?
7: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
8: A dál?
7: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
8: A kde vás najdou?
7: Jako adresu?
8: Webovky.
7: No prostě se podívejte na webové stránky www.evakozakova.com.
8: Máme.
7: Hele, radši to vem znova.
9: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
10: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
9: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
10: Stylový, pevný, bez keců.
9: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
10: Když už bydlíš, tak pořádně.
9: Deflé. Dvě E na konci.
11: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. Proto je tu Pila Smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad řeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. lesy.czu.cz.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

0: odlítli, přeber si to sama. Přeber si to sama. Přeber si to sama.
1: Rádio Český Blaník.

0: Muž číslo jedna, tak to byla Maruška Rotrová, 11. hodina je tady a co, že nás čeká po ní? Tak jedna písnička, kterou vyberete vy, tedy písnička na přání, no a co jsme vybrali my, tak to je třeba naše stálice na Blanických letních koncertech, Tereska Mašková. Těšit se můžete i na Ilonu Čákovou a její Malý vůz.
1: Malý vůz čeká mě, leká, je to neznáma sama, tak sama, tak sama.
0: A zaspívá i Petr Mouk.

0: Za chvilku už to budou zprávy, ještě předtím vám ale prozradím, jak bude.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: I když obloha je zatažená, tak špatné to nebude. Naměříme až 22 stupňů, na jihu Moravy až 24. Jen na horách bude chladněji. Tam očekávejte kolem 13 stupňů. Během noci se budou pohybovat teploty většinou mezi 17 až 12 stupni Celsia. No a zítra bude o něco tepleji než dnes, i když očekává se, že bude také pršet. Takže doporučuju jak dnes, tak i zítra deštník sebou. Čekejte zítra 23 až 27 stupňů. Na jihu Moravy pěkné teplo až 30. Jak už jsem říkala, za chvilku zprávy a pak pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi.
2: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
3: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
4: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
5: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
4: Potřebujete auto na výlet?
5: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
4: Nebo chcete styl na každý den?
5: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7990 korun měsíčně.
4: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
5: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
6: Hezké dopoledne přeje David Račák. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Rodičovskou zvýší vládní novela o státní sociální podpoře, kterou podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Vzácný ještěr se v Česku úspěšně rozmnožil. V zooparku Zájezd na Kladensku se vylíhla tři mláďata baziliška Chuliova. Čím je vzácný, vysvětluje mluvčí zoo Daniel Koleška.
7: Nejsou známy vlastně od tohoto druhu vůbec samci. Všechno jsou samice se schopností takzvané partenogeneze, to znamená, že snáší neoplozená vejce, ze kterých se opět líhnou samičky. Tenhle druh je v zoologických zahradách velice vzácně chovaný.
6: Kromě zooparku Zájezd chovají tyto vzácné bazilišky už jen tři zoologické zahrady v Evropě. V Česku je mohou návštěvníci vidět také v Plzni. Maďarský ústavní soud v pondělí odmítl všechny tři stížnosti opozičních stran Fidesz a křesťanské demokracie proti změnám v maďarské ústavě. Ty přijal parlament hlasy vládnoucí strany Tisza, premiéra Maďara. Ústavní soud se odvolal hlavně na to, že v dané věci není oprávněn rozhodovat. No a tenistka Darja Vyťmanová si zahraje poprvé hlavní soutěž na US Open. 23-letá česká hráčka si účast na grandslamovém turnaji v New Yorku zajistila po odhlášení Rumunky Jacqueline Kristiánové. Informovali o tom organizátoři. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
1: Rádio Český Blaník. České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne, 11. hodina je tu a za zhruba takových 10 minut tu bude taky písnička, kterou si vybíráte vy. Písnička na přání. Píšete si o ní na 720-83-6307. Tak už brzy. No do té doby Tereska Mašková, Jiří Smožek nebo Petr Rezek. Jsi na Českém Blaníku.
8: Jsi, prostě jsi, rozumíš, nejen snad ne, asi vím, kudy blíž, taky vím. Jak ti voní v lese.

který štěstím brečí tím, co je žár a pak déšť, který vpíjí země si. Rozumíš, ty si tím, co je šťastné ve

největší, láska letních lásek jsem. Pojednou zase kluk, co ti všechno slíbí, ne, všechno ne, třeba to,

0: Český Blaník vám přináší
1: písničku na přání.
2: Je to tak, písnička na přání je tu každý všední den hned několikrát denně. Hned několikrát denně si můžete vybírat tu, kterou máte rádi, nebo udělat tou písničkou někomu radost. Tak, jak to udělá Pavel, který píše, že chce nechat zahrát pro svoji sestru Helenu k svátku. Prý k ním jede na víkend a už teď prý plánují velkou rodinnou sešlost. Chtěl by nechat zahrát písničku od Mekyho Žbirky a Marty. Co bolí, to přebolí. Tak já doufám, že se vám setkání vydaří. Přece jenom víkend je tu ještě za dlouho, takže máte dost času to na to zorganizovat. No a do té doby třeba si nechat ještě něco zahrát tady u nás na Českém Blaníku. Každopádně tady už je ta vybraná k svátku. Tak všechno nejlepší.
1: Písnička na přání. Na

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla Ilona Čáková, 11 hodin a 25 minut k tomu. No a my pokračujeme dál, protože už jsou nachystány další české písničky, které máte rádi. Těšte se na Anuka, bude tu i Petr Muk nebo Michal Tučný, Zdeněk Rytíř a jejich Kosmický vandr.
1: Nyní je ten správný čas vrátit se domů. Domů do světa Mercedes-Benz. Využijte Welcome Home prémii 100 000 korun na nové rodinné GLB nebo sportovní CLA s benzínovým pohonem. Vyberte si svůj Mercedes-Benz, ve kterém se budete cítit jako doma. Welcome Home.
2: Pamatuješ na loňskou letní letnou? Letos jdeme zase. Děti vypustíme za programem zdarma, my se strategicky přesuneme k drinku. Oni se vyblbnou, my si odpočineme. A všichni pak budeme zírat na akrobatická kouzla. Tomu říkám rodinný program. Bereš první nebo druhý víkend?
3: Největší festival nového cirkusu Letní letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletna.cz.
4: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
5: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
6: Zedník,
7: malíř,
6: topenář,
7: podlahář.
6: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
8: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
6: Více informací na rekbyty.cz.
8: Rekbyty, záruka kvality.
9: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
10: Třikrát zelená, smažák!
11: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
12: Dvě legendy poprvé spolu na jednom pódiu. Václav Neckář a Petr Spálený míří do Prahy na společný koncert.
13: Přijďte si užít večer plný nestárnoucích hitů, emocí a melodií, které provázely celé generace. Nenechte si ujít tento jedinečný zážitek 26. října v divadle Hibernia v Praze.
12: Vstupenky jsou již v prodeji na ticketportál.cz a v divadle Hibernia.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
16: Spokojenýpes.cz nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
17: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
18: Český Blaník.
19: Vem mě na kosmický vandr, přece bys v tom, brácho, nejel sám.
1: Jen si zvalím ten svůj.

tak šlo si stopnout raketu a nechat se šoupnout na jinou planetu, třeba tamhletu, a říct hej.

0: střechách zvučí a nad ní čistej tetelí se vzduch.
1: Po dešti duha směr mi určí a nikde beton, novej jí.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Kdo pak může změřit délku dní, kdy jsme se znali? Kdo pak může zvážit zklamání, když přišel on? Ale tohle všechno přece jen

0: Tak to je Víťa Vávra, to se mi snad zdá. No, co se mi nezdá, je, že v Kutné Hoře začala obnova barokních soch v okolí chrámu svaté Barbory. Restaurátoři se pustili do sousoší světců, kamenných vás a taky části parapetní zdi před bývalou jezuitskou kolejí. 4 sousoší a 3 vázy budou opravovat zhruba 3 až 4 měsíce. Ještě je nutno dodat, že to není vůbec levná oprava. Město za první etapu zaplatí 340 000 korun a celý tento 3letý projekt vyjde bezmála na 1,5 milionu. Tak to bylo něco málo z Kutné Hory. Teď už pokračujeme v rytmu českých písniček, které máte rádi. Za chviličku Marek Ztracený nebo Karel Kryl.
1: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Zatím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se z klokaního výběhu.
4: Tak se dívám. Děti skáčou na trampolínách, já skáču tady. Oni mají nafukovací, já to mám v nohách. Lidi se smějou, porovnávají a pak zjistí, že klokán, hop, má přece jen náskok. Léto je v Zelčíně prostě o skákání.
3: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
5: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Level Sprák v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
6: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
8: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
9: Kupte 2 produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
8: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
10: Koupaliště Úvaly, místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Spole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Český blaník.

slzy, tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: Mademoiselle Giselle, tak to je Václav Neckář na Českém Blaníku. Pravé poledne nám odbylo a po něm si dáme třeba kapelu Krištof. Bude tu i Karel Gott a jeho filmová Krev toulavá. A těšte se i na Dalibora Jandu. Za chvilku zprávy a pokud nevíte, jaké počasí nás čeká, já vám to prozradím.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dneska pociťujeme ochlazení, je to tak, obloha je většinou zatažená a teploty dosahují průměrně do 22 stupňů Celsia. Očekávejte, že v noci se nám ochladí na 16 až 12 stupňů, zítra ale bude docela teplo, 23 až 27, na jihu Moravy se ohřejete ještě o něco víc, až 30 stupňů Celsia. Zítra má být oblačno až zataženo místy déšť nebo přehánky. Za chvilku zprávy a pak další české písničky, které máte rádi.
2: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.

0: Hezké poledne přeje David Račák. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám nově budou patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Celkem 111 případů akutních zažívacích obtíží zaznamenala olomoucká krajská hygienická stanice v uplynulých dnech mezi klienty a návštěvníky Pryznicových léčebných lázní v Jeseníkách. Lidé trpěli zejména zvracením, průjmem a bolestmi břicha. Zdroj nákazy zatím není zjištěný. Vědcům při zkoumání české přírody stále více pomáhá moderní technika. Novější odborníci vyzkoušeli také v rezervaci v Milovicích. Co přesně tam udělali, ví ředitel společnosti Česká krajina Dalibor Dostál.
1: Odborníci z agentury ochrany přírody a krajiny se zaměřovali především na výzkum nočního hmyzu, ale také na výzkum ptáků a netopírů. Automatizovaný systém v Milovické rezervaci pořídil více než 500 000 snímků nočních motýlů, ale zaznamenal také hlasy ptáků a netopírů. Ty potom systém analyzoval s využitím umělé inteligence.
0: Díky automatizaci nemusí vědci tak často jezdit do terénu a ušetří čas. No a jedna ze slavných postav úspěšného období Barcelony, Sergio Busquets, se po 3 letech vrací do katalánského klubu jako trenér. Fotbalový mistr světa a Evropy bude asistentem kouče Giuliana Belettiho u rezervního týmu ve 3. španělské lize a zároveň si bude doplňovat trenérské vzdělání. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
4: Posloucháte Český Blaník. Krátce po pravém poledni s vámi Veronika Rážová. Za chvilku tu budou kapela Krištof, taky Hanka Zagorová nebo Martin Maxa.

Kapela Krištof, ty a já na Českém Blaníku 12 hodin a 16 minut. No a já tu pro vás mám dokonalou pozvánku. Pokud máte rádi letní festivaly, pokud máte rádi hudbu, divadlo a dobré jídlo, tak byste si určitě neměli nechat ujít další ročník multižánrového festivalu, který se jmenuje Zámecké léto v Křinci. A musím říct, že letos to bude opravdu velice pestré. Celá akce se koná 22. srpna, tedy už tuto sobotu. A jako hlavní hvězda vystoupí Ilona Čáková. Těšit se ale můžete i na báječnou zpěvačku Andreu Holou, na Fatfly, na Swingtones, Finners a další. Kromě toho se těšte v rámci Foodfestu na spoustu různých druhů kuchyní, ať už se bude jednat o sushi, farmářské potraviny, bistro, karbanátky, belgické hranolky, italské, francouzské, dokonce i africké speciality. No a samozřejmostí je dobré pivo. Toho si tam můžete dát poměrně dost hned z několika pivovarů. To rozhodně není všechno. Čekají tam na vás taky divadelní představení. No a můžete se těšit zkrátka a dobře na program, který bude bavit celou rodinu. Určitě dorazte, protože to bude stát za to. Celá akce se koná na nádvoří v zámku. No a musím říct, že v Křinci to skutečně bude žít tak jako každý rok. Pokud tedy nemáte program na nadcházející sobotu a vlastně i kus pátku, kdy se tento festival koná, tak určitě si udělejte čas a do Křince doraste. No a já vám popřeju taky hezký poslech Českého Blaníku, protože pokud máte teď čas a prostor a budete dál poslouchat, tak taky nebudete litovat. Za chviličku Karel Gott, Příbuzní a nebo Iveta Bartošová. PS. Tak hezký poslech a krásné odpoledne.

0: Noc s počírákem a nebe plné hvězd. Jsou věci, které se nemění.
1: Léto s Českým Blaníkem.

0: Taky jste si přitom zavzpomínali na legendární seriál Cirkus Humberto? Já rozhodně. Moje oblíbená Krev toulavá a Karel Gott na Českém Blaníku. Hodiny ukazují 12.27, což znamená, že brzy se rozrazí dveře. Dorazí můj milý kolega Michal Krusberský, ale ještě předtím spolu stihneme další české písničky. Slíbit vám můžu skupinu Kex, taky to bude Jitka Molavcová anebo Dalibor Janda. Už za chvíli.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Kdo je tam?
3: Soudní exekutor.
2: Nejsme doma.
3: To máte pravdu, už nejste doma.
4: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
5: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
6: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
7: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
6: Tak nezapomeňte, středa masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
8: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
9: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
10: Prázdniny, pádláč, paráda.
11: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
12: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
13: Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
14: tady není co do kamen!
13: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
15: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
16: Rádio Český Blaník.
17: České písničky, které máte rádi.

cestu pro život, kousek místa na spaní. A co víc, no co bych si mohl víc teď přát, tvoje tváře do dlaní.

0: 10 prstů pro život, kousek místa na spaní. A co víc, co bych si mohl víc teď přát?
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: No name, děkujem, že jsi, a já děkuji Michalu Krusberskému, že je, protože mě přišel vystřídat.
1: No rozhodně, se svačinkou nachystaný a ty už můžeš domů na oběd.
0: A co ty si vařil? Já bych řekla, že jsi načichlý kuchyní.
1: Já jsem měl risotko dneska, no.
0: Jo.
1: Kuřecí, se zeleninkou.
0: A kde pak mám tu ochutnávku?
1: Stav se.
0: Jo, jo, jo. Nikdo není doma, když jsi v rádiu, že?
1: No, právě.
0: Ty jsi pěkně teda, pěkně vychytralý. Napadlo mě úplně jiný slovo.
1: No jo, mě taky právě.
0: Tak Michale, ty tady máš pro naše milé posluchače připraveny hlavně ty české písničky. Já prozradím, že za chviličku už tu bude Lucka Vondráčková, taky Činasky, anebo Vaby Daněk. No a kromě toho?
1: No a kromě toho bude víc věcí.
0: Tak jo, tak jdem na to. Tak hezky si to tady užij. Dneska máme veselo. Krásné odpoledne, milí posluchači, a zítra se těším opět naslyšenou.
2: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
5: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka Krkonoše.cz.
6: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
7: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
8: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz sekce kariéra.
9: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
10: Rádio Český Blaník.

0: Lucka Vondráčková, Hvězdy, teď u nás na Českém Blaníku. No a my si za chvíli dáme ty naše domácí hvězdy, hudební, bude nám zpívat Michal David. Taky si dáme Petra Spáleného, Trápím se, trápím. A ještě písnička Vzpomeneš si od Evy Farné a kapely Miraj. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za chvíli pokračujeme.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
2: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
3: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Pojďme se podívat, jak bude vypadat zítřejší středa. Zpočátku bude oblačno až zataženo, během dne čekejte od jihu místy polojasno a ojedinělé, zejména v severní polovině území, také máme počítat s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty už mají být o něco málo vyšší než dnes, čili 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy dokonce až 30 a na horách okolo 18. Tolik počasí a David Račák už je tady s dalšími aktuálními zprávami.
5: Právě na Českém Blaníku.
6: Hezké odpoledne přeje David Račák. Ministerstva společně s Českým hydrometeorologickým ústavem mají sestavit mapu zhruba 500 až 1000 problémových míst, odkud mizí voda nejrychleji. Po prvním zasedání obnovené Národní koalice pro boj se suchem to mezi prvními úkoly jmenoval premiér Andrej Babiš. Vyhořelá výšková budova ve Zlíně by mohla být nahrubo zbourána do 14 dnů. Ze zbylého východního křídla budovy je teď zbouraná téměř polovina. Bourací práce dnes pokračují 12. dnem. Budovu zachvátil 9. července likvidační požár. Liberec si připomene události srpna 1968. Už v pátek se tam uskuteční vzpomínkové shromáždění k výročí invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa. Akce začne v 9 hodin dopoledne, kde ví mluvčí radnice Jana Kodymová.
7: U pomníku obětem okupace 1968 na náměstí doktora Edvarda Beneše. Autorem pomníku je místní sochař Jiří Kdovín a tehdejší tragédii připomíná prostřednictvím 9 jmen obětí srpnového vpádu okupačních vojsk do našeho města.
6: Události srpna 1968 si v pátek připomenou pietními a vzpomínkovými akcemi lidé na řadě míst po celém Česku. No a deblová světová jednička Kateřina Siniaková se do hlavní soutěže ve smíšené čtyřhře na tenisovém US Open nedostala. Organizátoři ji spolu s mužskou světovou jedničkou Henrym Pettnem zařadili do kvalifikace. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
5: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: Venku možná zataženo, i tak mějte hezké odpoledne, to dnešní úterní. Michal Krusberský už je s vámi a začínáme s Martou Kubišovou. Tady je Depeše.

0: skončilo.
1: Tak tohle byl Ondra Fencel, Hromosvod a jejich písnička Báro. No, tak léto nekončí, rozhodně ne, a my vás s nadcházejícím víkendem opět zveme na nejrůznější místa, kde byste si mohli dát nejenom dobré víno, ale hlavně poslechnout spoustu kvalitní muziky, protože nás čekají opět koncerty v rámci Hudby na Vinicích. Už ve čtvrtek můžete do Chateau Valtice na Kolárovce, o den později na vás čeká Krhut s Kozubem ve vinařství Lehofr ve Znojmě. Ve stejný den, to znamená v pátek, ještě Tata Boys ve vinných sklepech Kutná Hora a David Koller bude ještě v pátek také ve vinařství Johan v Třebívlicích. O den později, čili v sobotu, Maruška Rotrová ve vinařství Lehofr a také MIG21, víno Zlomek a Vávra v Boršicích u Blatnice. Tak já myslím, že je z čeho vybírat a bude z čeho vybírat i na místě, co se týče vína. Užijte si to a my už zase jdeme hrát. Tady je Michal Hrůza a písnička Pro Emu. Michal Hrůza a písnička Pro Emu.

0: Trápím se, trápím, a tak je Petr Spálený na Českém Blaníku. Doufám, že vás nic netrápí, maximálně to, že třeba jste si vzali dovolenou a zrovna je takové počasí. To by člověka taky naštvalo, to chápu. Za chvíli se ale podíváme na jedno dovolenkové téma a zahrajeme vám Věrku Špinarovou a bude i Turbo a spousta dalších. Tak buďte s námi s Českým Blaníkem.
1: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
2: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
5: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
5: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
5: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský?
5: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
7: Elite Date, seznamka pro vztah.
8: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
7: Elitedate.cz.
9: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
10: Vyslev se na to, Franto!
11: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
12: Přestaň být ten divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
13: Tak už můžu?
14: Točíme.
13: Dobrý den, jsem Eva Kozáková a zabývám se zrakem. Ježíš, co mám teď říct?
14: No co asi děláte, ne?
13: Jo, aha. Díky jednoduchým cvičením a zrakovým aktivitám vám pomůžu zlepšit zrak přirozenou cestou.
14: A dál?
13: No dělám skupinové workshopy pro školy, pro firmy, individuální lekce, cokoliv se zrakem.
14: A kde vás najdou?
13: Jako adresu?
14: Webovky.
13: No, prostě se podívejte na webové stránky www.evakozáková.com.
14: Máme.
13: Hele, radši to vem znova.
15: Užijte si kouzelné pohádkové víkendy v Sedlčanech.
16: V kulturním domě Josefa Suka vás čekají veselé příběhy pro celé rodiny. Přijďte na Malou mořskou Danu, Lucku ze školky,
15: Slavného anděla páně,
16: nebo do světa pohádek Tisíc a jedna noc. Kupujte vstupenky na kdjs.cz.
15: Kulturní dům Josefa Suka, vaše brána ke kulturním zážitkům.
17: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
18: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
17: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
18: Stylový, pevný, bez keců.
17: Deflé.cz, nábytek s charakterem.
18: Když už bydlíš, tak pořádně.
17: Deflé, dvě E na konci.
19: Český Blaník.
4: To je Blaníček.

0: bluesrocková kapela Air Force na českém Blaníku také s písničkou Já mám čas, kterou vydali už v roce 1993. A pokud vy máte čas, tak si teď poslechněte další příběh, který se teď stal na dovolené. Představte si takovou situaci, že si plavete v moři a kolem vás najednou začnou plavat papírové eurobankovky. Co uděláte? No automaticky je začnete sbírat, že jo? Tak tohle se opravdu teď stalo u pobřeží Sicílie. Tam totiž kotvil člun, o kterém si místní mysleli, že má nějaký problém, a tak k němu zavolali pobřežní stráž. Když přijeli, tak chlapi, co se mezi tím schovávali v podpalubí, začali hodně rychle vyhazovat plastové pytle s penězi a pak se snažili uplavat, což se jim samozřejmě nepovedlo. Teď se řeší, jestli ty peníze pocházely z drogové činnosti, nebo je někdo chtěl doslova a do písmene jenom vyprat. Co ovšem nepotěšilo ty turisty, kteří si napakovali kapsy, tak po odchodu z pláže museli všechny peníze odevzdat karabiniérům, takže z toho taky nic neměli. No, i to se může stát, každopádně vám přejeme poklidnou dovolenou, pokud někam vrážíte, a za chvíli nabídneme Bílou královnu, bude Standa Hložek a Petr Kotwald.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
3: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.
5: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
6: Atención!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yeso!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si. Kapacita kurzu je omezena.
8: Kolikrát jsem vám říkal, ať si uklidíte?
9: Slyšíte? Dveře umíme na jedničku. ZL Interiér SRO. Dodáváme a montujeme dveře, zárubně, plovoucí podlahy, kliky, kování a zhotovujeme kopie klíčů a autoklíčů. Ať už potřebujete poradit, vybrat nebo realizovat váš projekt, náš tým je tu pro vás. Stavte se osobně na prodejně v Hořovicích nebo online na dveřehořovice.cz.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido@eshop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido@eshop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz
14: Rádio Český Blaník.

0: Kohout od nedvědu doznívá na Českém Blaníku, teď u nás, ale o víkendu třeba v rámci písniček Táboráku. Tam by se tahle písnička 100% hodila. No a za chvíli si budeme pouštět Petru Janu, bude písnička Stůj. A proto zastav se stůj. Taky si dáme Brouky od kapely Mandraže. A podnikneme výlet do Ameriky s Lucí. A budou samozřejmě i další české písničky, které máte rádi. Za malý okamžik pokračujeme.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, CZ. Stavíte a potřebujete dobrý komín za dobrou cenu? Komíny Zeman Litoměřice. Doprava zdarma po celé České republice. www.levnekominy.cz.
2: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
3: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den zpočátku oblačný až zatažený, během dne čekáme od jihu místy i polojasno. Ojediněle, zejména v severní polovině území, máme počítat s přeháňkami, výjimečnými bouřkami. Teploty 23 až 27, na jihu Moravy dokonce stoupne rtuť teploměru zase až k 30 stupňům, no a na horách kolem 18. Tolik počasí na zítřek, ale co se děje teď, to sleduje David Račák.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezké odpoledne přeje David Račák. Návrh na zmrazení platů politiků začne sněmovna projednávat v září. Koaliční rada se v pondělí shodla na jeho zařazení před vládní návrh zákona o financování České televize a Českého rozhlasu. Po jednání rady to novinářům řekl předseda sněmovny a SPD Tomio Okamura. Zátěžový test aplikace e-doklady z minulého týdne ukázal, že je před volbami potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Aplikace i navazující systémy byly ale celou dobu stabilní. Agentura DIA hodnotí test jako úspěšný. Zapojilo se do něj 30 000 uživatelů. Podzimní čistka přírody se blíží. Český svaz ochránců přírody právě otevřel registraci organizátorů letošních úklidových akcí v rámci kampaně Ukliďme svět. Na kdy samotná událost připadá a kdo všechno se může zapojit, řekne její koordinátorka Veronika Andrlová.
8: Letos proběhne od 18. do 20. září. Zapojit se může úplně každý, stačí se zaregistrovat na uklidmesvět.cz a vyrazit uklidit své okolí. Každý uklizený kus odpadku se počítá.
7: I jedna pohozená plastová láhev se totiž v přírodě rozkládá stovky let a postupně se drolí na nebezpečné mikroplasty. Česká tenistka Linda Nosková si na turnaji v Cincinnati poradila ve dvou setech s Klárou Tausonovou z Dánska a postoupila do osmifinále. Ve třetím kole uspěl také Jakub Menčík. S turnajem se naopak loučí Jiří Lehečka. Tolik další zprávy, přeju všem hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A nejenom to, za malý okamžik už vás třeba budu zvát na jeden letecký den a teď nabízím kapelu Kryštof. Tady je Lolita.
9: Jsem v vůně, kterou plaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí. Jsem vůně, která sviští, když proskočíš mi srdcem.

0: Taky na vás u téhle písničky dýchla taková ta předvánoční atmosféra, kdy koukáte na telku na tři oříšky a u toho jíte cukroví. No tak pár měsíců si ještě počkáme, že jo? Co bychom spěchali? Každopádně tohle byl Karel Gott a my teď zamíříme na západ Čech, protože Cheb zažije opět po roce letecký den. Uskuteční se o posledním srpnovém víkendu a půjde už o 10. ročník. Hned na dvou strojích se nám představí i legendární Martin Šonka.
1: Já poletím každý den dvakrát, jednou poletím na Zlínu 242. Děláme na těle letadlech základní výcvik pro vojenské piloty, kteří jsou na Univerzitě obrany, studují vlastně na budoucí vojenské piloty, takže na tomhle stroji začínají. Takže s tím začnu, předvedu to, co ten letoun umí. Bude to tak taková jako ladnější akrobacie v porovnání potom s tím mým druhým vystoupením, které je na X-300 SR, jedním z asi nejlepších akrobatických letounů na světě v současnosti a to bude takový to moderní pojetí akrobacie.
0: No, takže pokud vás nejen akrobacie Martina Šonky láká, tak si rozhodně zapište do kalendářů termín 29. až 30. srpna a my už se vracíme zatím zpátky k nám na zem a k písničkám. Tady jsou Mandraže a Brouci. Má

A vždy, keď na strome zlomili halůzku, házali mi chlapci čerešně za blůzku. Keď boli zvedaví,

0: Pápa, děláme Lucii a Americe tady u nás na Českém Blaníku a už za chvíli přivítáme mimo jiné třeba ostravskou kapelu Buty, bude písnička Duj Duj a taky si dáme Hanku Zagorovou, málo kdo ví. A pokud potřebujete teď chvilku ticha, dát si odpolední kafe a trošku relaxovat, tak bude i Projektil a Zahrada ticha. To všechno u nás na Českém Blaníku.
1: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
2: Zedník,
3: malíř,
2: topenář,
3: podlahář.
2: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
4: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
2: Více informací na rekbyty.cz.
4: Rekbyty, záruka kvality.
5: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
6: Oba.
8: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato? To tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU Portál.cz.
11: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
12: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
13: Spokojenýpes.cz, nejen pro psí parťáky. Spokojenýpes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Klapku na to. Spokojenýpes.cz.
14: Rádio Český Blaník.
15: České písničky, které máte rádi.

0: Jana Kiršner a její Modrá. Modrá je dobrá, stejně jako ty naše rekordy, tak pojďme za dalším z nich.
1: Co Čech, to rekordman.
0: Pepíno Vaněk, představen, respektive připraven, jsem chtěl říct. A dneska to bude takový modelářský rekord a řekl bych i splněný dětský sen.
2: Kluci Tadeáš a Matyáš Václavkovi, kterým je 10 a 8 let, mají tak rádi Titanic, že dokázali vlastními silami z 3000 kostek stavebnice Seva postavit model toho známého zaoceánského parníku, dlouhý přes 2 metry. Stožáry ční do výšky 45 cm a kluci za 8 hodin ten Titanic komplet celý postavili. Gratulujeme, kdo si hraje nezlobí, a my ho rádi zapíšeme do České knihy rekordů.
0: Tak, ale za 8 hodin, tak to teda klobouček dolů.
1: Co Čech, to rekordman na Českém blaní.
3: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
4: Luboši, ty ho nebyl, nic tím neudělal.
3: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
5: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň? Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Největší hity 80. a 90. Videoklipy na velkém plátně a atmosféra, která vás zvedne ze židla. Videoparty v Levels Prague. Každý čtvrtek a sobotu od 21 hodin, 5. patro v Máji na Národní. Vstup je zdarma. Levels.
8: Hledáte spolehlivé auto bez zbytečných komplikací? Už nehledejte a přijeďte rovnou k nám do Lenner Motors v Praze na Braníku. Čeká na vás až 400 prověřených vozů značek jako BMW, Volkswagen, Škoda, Hyundai a mnoho dalších. Férový přístup a žádný nátlak, to je u Lennera samozřejmost. A díky prodloužené testovací jízdě si můžete být opravdu jistí, že jste si vybrali správně. Lenner Motors Braník. Vaše jistota při výběru vozu se zárukou.
9: Vytáhni Jendu!
10: Co říkáš? Výtahy jedna?
9: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
10: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
9: Povídám, vytáhni Jendu!
10: No jo, výtahy jedna!
11: Teď my už máme výtahy jedna.
10: Jendo!
12: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
13: Jendo, ty seš ale bedna!
14: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
15: Neučíme jen řídit. Připravujeme ty, kteří budou učit ostatní. VTcentrum.cz. Kurzy pro budoucí učitele autoškol. 12členný lektorský tým specialistů. Vlastní učební materiály v ceně. A pobočky na Praze 4 a 10. VTcentrum.cz. Zkušenosti, které předáte dál.
16: Nákupy v online shop.cz.
17: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop.cz.
16: www.onlineshop.cz.
18: Rádio Český Blaník.

0: Honzou Kalouskem jsme se prošli ulicí, ale teď si projdeme další písničky, které nás čekají po 15. hodině. Tomáš Klus s Věrkou Martinovou a novinka Magnetická bouře. I když je těžký, taky budou Činasky a Kapradí. Řekni mi, lásko. A ještě Katapult, Hlupák Váha. A taky další české písničky, které máte rádi, za chvíli hned po zprávách.
1: Nákupy v online shop.cz.
2: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop.cz.
1: www.onlineshop.cz.
3: Oknem fouká střecha, padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář. Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
5: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
4: Více informací na rekbyty.cz.
5: Rekbyty, záruka kvality.
6: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
7: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší středa bude zpočátku oblačná až zatažená. Během dne čekejte od jihu místy polojasno se sluníčkem. No a ojedinělé, hlavně v severní polovině území, také máme počítat s přehánkami, výjimečně i s bouřkami. Teploty 23 až 27 v průměru, na jihu ale dokonce až 30 a na horách kolem 18. Teď změna, do studia dorazila Eliška Votrubová, přináší aktuální zprávy.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Krásné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Vrtulníky Viper a Venom po tragické nehodě opět vzlétnou. Do vzduchu se podle armády vrátí po dokončení mimořádných technických kontrol, organizačních opatřeních a proškolení posádek. Stroje byly mimo provoz od července, kdy v Náměšti nad Oslavou došlo k pádu jednoho z vrtulníků. Při nehodě zemřela vojákyně a další 4 vojáci byli zraněni. Garáže v prvním pololetí letošního roku zdražily. Ceny v průměru stouply o 12%. Nabízely se za více než 37 tisíc za metr čtvereční. Nejdražší byly tradičně v Praze, naopak nejlevnější garáže bylo možné pořídit v Karlovarském kraji. Vyplývá to z analýzy portálu sreality.cz. Dvě nemocnice na jižní Moravě čeká modernizace. Jde o tu boskovickou a blanenskou. Kraj na ně letos vyčlení celkem 20 milionů korun, tedy 10 milionů pro každou. Na co přesně peníze půjdou, řekne hejtmanství Inka Růžičková.
10: V nemocnici Boskovice krajská podpora výrazně pomůže s financováním vybudování zcela nového urgentního příjmu druhého typu. V Blanenské nemocnici pak dotace pomůže pokrýt náklady na celkovou modernizaci stávajícího urgentního příjmu.
9: Cílem projektu je zlepšit zázemí pro pacienty, kteří potřebují rychlou akutní péči. Odložená utkání 5. kola první fotbalové ligy jsou na programu ve středu 9. září. Zápasy Jablonce s Ostravou a Hradce Králové z Plzní se původně měly hrát teď v neděli. Jablonec s Hradcem si je ale kvůli účasti v závěrečném čtvrtém předkole konferenční ligy nechali odložit. Zářijový termín určila Ligová fotbalová asociace. Tolik zprávy, pěkný den.
8: Rádio Český Blaník.
7: České písničky, které máte rádi.
0: A jak je dobrým zvykem, po 15. hodině také 3 ve 3. A taky vám prozradíme i jednu novinku z Olomouce. Nejdřív kapela Olympic a Michal Krusberský je s vámi.

0: Dlouhá, bílá, žhnoucí kometa, taky divoška Jana Kratochvílová. 13 minut po 15. na Českém Blaníku.
1: Rádio Český Blaník. 3 ve 3.
0: A dnešní výběr jsme měli velmi jednoduchý, protože Helenky v kalendáři a Helenky i v našem výběru. Ale ze všeho nejdřív Jiří Štědroň, Hele Heleno, bude samotná Helena Vondráčková a její Dlouhá noc a do třetice také Helena Blehárová, slovenská rodačka ze Žiliny, kterou si v roce 1962 přetáhl Gustav Brom do svého orchestru a pak už ta kariéra strbala, teda šla hezky strmě vzhůru. My si ji dáme i s písničkou Šo, kterou známe i z muzikálu Rebelové. Tak tady jsou Helenky.
2: 3 ve 3
1: na Českém Blaníku.

0: Český Blaník.
1: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: a šepotám, ano, zpěvačka, která v roce 68 dokonce pracovně odjela do západního Německa, ale pak se vrátila po dvou letech. Kdo by to udělal? No, já nevím. Za chvíli Michal David, Je to blízko, a taky Činaské a Kapradí, a taky se za chvíli podíváme do Olomouce, kde mají jednu novinku, co se týče dopravy.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Je dobré znát svůj limit. I u věcí, které máme rádi. Proto si na svém Olvin účtu můžete nastavit celou řadu herních limitů a užít si oblíbenou zábavu tak akorát. Olvin. Pomáháme hrát zodpovědně.
7: Chcete nový Hyundai na víkend nebo rovnou na půl roku?
8: V Lenar Motors máme Tucsona na jak dlouho si jen řeknete.
7: Potřebujete auto na výlet?
8: Vyrazte na víkend Tucsonem se střešním boxem, dálničkou a kompletním pojištěním v ceně.
7: Nebo chcete styl na každý den?
8: Berte sportovní Tucson N-Line na půlroční operák za akční cenu 7 990 korun měsíčně.
7: Vyberte si svůj Tucson na lenarmotors.cz.
8: Lenar Motors. Vaše cesta, vaše svoboda.
9: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
10: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
9: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu. Pánové, ruku na srdce. Na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
11: tady není co do kamen!
9: Je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon. Dřevo ničím nenahradíš.
12: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
13: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
12: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
13: Stylový, pevný, bez keců.
12: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
13: Když už bydlíš, tak pořádně.
12: Deflé. Dvě E na konci.
14: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dohoda.
15: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
16: Drby z ohrad a výběhu Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
17: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový let.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Rádio Český Blaník.

vytáhl jsem koláč z brašny, připadal si jako Mikuláš, andílci prostopášní popadali z nebe. Jaký jsem frajer strašný, a co na mě máš? Stříbrný pětihalíř, hozený do vody jsem topil. Zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Koláč jsme napůl snědli, zbytky dali rybám. Noc byla černý rendlík, pihovatá po kometách. Kočky na půdách předly, Jupiter se hýbal. A hvězdy bíle bledly, jak na počátku světa.

odešli do putiky, na guláš a taky na pár piva, pak za zvuků harmoniky zpívali nám do svítání o lásce za gotiky a taky ještě dřív. Stříbrný pětihalíř hozený do vody se utopil, zázraky se dály, neboť důvody čas na to byl. Slyšíš to někdo zve nás k cestám po planetách? Petr a Magdaléna, láska z roku 1790, nezměnila se scéna na divadle světa. Chyť se mě za ramena, půjdem lítat pod nebesa.

0: Rozhodně jedna z mých velmi oblíbených od kapely Tým Severanka, teď na Českém Blaníku 20 minut před 16. hodinou. A jdeme se podívat do Olomouce, jak jsem vám slíbil. Ve dvou desítkách tramvají a autobusů se totiž už nově dá platit kartou. Ano, do konce prázdnin pak budou moci cestující zaplatit za lístek bezkontaktně úplně ve všech 160 vozech MHD. A podrobnosti nám teď prozradí také předseda představenstva dopravního podniku Jaroslav Michalík.
1: Máme plánováno v každém voze jeden validátor, u dalších vozů dva. Nicméně v současné době už máme objednány nové elektrobusy, nové tramvaje, nové dieselové autobusy a u těchto dodávek už uvažujeme o tom, že v každém vozidle budou tři validátory, to znamená u každých dveří bude samostatný validátor. Postupně budeme zahušťovat.
0: No tak jsme rádi, že už v Olomouci můžeme využívat téhleté služby. Já za chvíli vám pošlu slibovanou kapelu Katapult a bude taky kapela Krištof Šňůry nás roztančí za chvíli.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní a stehenní řízky Mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Investujte do dluhopisů efinance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
4: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
5: S Datartem bude každá cesta Prahou znít ještě líp. Vyber si z široké nabídky sluchátek na běh i cestu do práce. Poradíme ti s výběrem a to vše za skvělé ceny. S boží skladem si s Richardem zdarma vyzvedneš na prodejně už do 30 minut. Datart, opravdový elektrospecialista.
6: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
7: Den s pražskou policií v Zoo Praha. Chcete si vyzkoušet policejní uniformu, nechat se v ní vyfotit a rovnou si odnést fotku? Zveme vás na prezentaci pražské policie a jejich útvarů. Pro děti je připraven bohatý program soutěže o ceny, můžou si také vyzkoušet sejmutí otisků prstů a malování na kamínky. Na všechny návštěvníky Zoo Praha se budeme těšit tuto sobotu od 9 do 6. Den s pražskou policií v Zoo Praha. Akci podporuje i zdravotní pojišťovna Ministerstva vnitra.
8: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká. Kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin. Jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin. Stavíme sny. A pořád pevně. Stavmin.cz.
9: Pozor, kuchařky a kuchaříci, připravte si pekáče, rozehřejte troubu.
10: Jen tuto středu přichází nabídka, která se neodmítá. Kuřecí čtvrtky 1 kg jen za 59,90.
11: Ano, slyšíte správně. Pouze tuto středu ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny. Kuřecí čtvrtky 1 kg za skvělých 59,90.
10: Tak nezapomeňte, středa, masa je třeba. Kuřecí čtvrtky jen tuto středu za akčních 59,90. Prodejny Zeman.cz.
12: Pila Smrčiny hlásí, čekání patří do fronty a ne na stavbu. proto je tu pila smrčiny České zemědělské univerzity. Největší sklad dřeziva a deskových materiálů v regionu. Prkna, hranoly, fošny, OSB desky i další stavební materiál máme skladem za skvělé ceny k okamžitému odběru. Stavte bez čekání. lesy.cz
13: Radio Český Blaník.

0: Tak tohle je Večerka a Brontosauři, další písnička jako vyšitá z našich písniček k táboráku, které vám hrajeme vždy o víkendu. Tak, ale za chvíli si budeme hrát pro změnu Jitku Zelenkovou, když se narodíme. Taky si poslechneme Hanku Zagorovou. A ještě kaskadér Dalibora Jandy. A rozhodně jich bude víc. Na Českém Blaníku celé léto. České písničky, které máte rádi.
1: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
2: Právě dozrály křupavé papriky, voňavá rajčátka a sladoučké melouny.
1: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz.
3: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
4: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítra čekáme zpočátku oblačno až zataženo, během dne místy i polojasno. A ojediněle, zejména v severní polovině území, můžeme ještě počítat s přeháňkami, výjimečně i bouřkami. Teploty 23 až 27 stupňů a na jihu Moravy tam už se zase rtuť teploměru bude šplhat ke 30 stupňům. Na horách pak kolem 18. Teď už Eliška Votrubová a další aktuální zprávy.
6: Na Českém Blaníku.
7: Pěkné odpoledne přeje Eliška Votrubová. Sucho letos tvrdě dopadá na chovatele hospodářských zvířat. Pastviny jsou spálené, druhá seč je slabá a seno téměř nesehnatelné. Navíc i výrazně zdražilo. Loni vyšel balík na 500 až 600 korun, teď stojí klidně až 2,5 tisíce. Farmáři krmivo schánějí i stovky kilometrů daleko. Do Česka stále častěji míří kamiony se senem z Polska. Za hromadným onemocněním lidí v Pryznicových léčebných lázních v Jeseníku jsou asi noroviry. Jde o střevní chřipku, která se projevuje průjmy a zvracením. Původce tohoto snadno přenosného virového onemocnění hygienici stále hledají. Během týdne se v lázních nakazilo 111 lidí, další případy ale nepřibývají. Družstevní bydlení se v Česku znovu dostává do popředí. Na jeho rozvoj sází i Hradec Králové. Jakým způsobem, vysvětluje mluvčí radnice Kateřina Rohlíčková.
8: Hradec Králové spustil pilotní projekt družstevního bydlení v Kuklenách, kde čeká na přeměnu brownfield bývalých koželužen. Začátkem léta radnice založila bytové družstvo spolu s dalšími členy. Rozvoj družstevního bydlení město podporuje i nepřímo, například nabídnutím pozemků k výstavbě bytů.
7: Takovým případem je projekt v Pouchovské ulici. Ředitelství silnic a dálnic opravuje celou jednu stranu dálnice D5 ve směru od hranic s Německem na Plzeň. Konkrétně jde o úsek od Ostrova u Stříbra po Přehýšov. 10-kilometrový úsek bude opravený do poloviny listopadu. Celou dobu rekonstrukce to musí řidiči počítat s omezením. Tolik zprávy, hezký den.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: A dobré úterní odpoledne vám, 4 minuty po 16. přeje taky Michal Krusberský. Pokud už fičíte s prácem, tak ať nenarazíte na žádnou kolonu ani žádné dopravní problémy. A my vám rozhodně i do aut posíláme Jitku Zelenkovou, když se narodíme.

0: Před pár dny vystoupil Marek Ztracený na Letné pro 70 tisíc diváků. No a dneska je tomu taky přesně 36 let, co na Strahově vystoupila rocková skupina Rolling Stones. Bylo to tehdy poprvé v tehdejším Československu.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: A my si dneska dáme písničku, kterou v originálu zpívají Juraja Heep a jmenuje se Lady in Red. Už víte? Jasně, Arakain, Aleš Brichta, Slečna závist. Jak to tehdy bylo?
2: Slečna závist ta přišla vlastně rok na to, kdy jsme se rozhodli s Arakainem, že vyšla moje soulovka, že další deska Arakainu bude až řádově za nějaký další rok nebo dva, takže bychom to mohli nějak překlenout a napadlo nás, že bychom mohli vzdát hold vlastně té muzice, kterou každý jednotlivý z té kapely prostě poslouchal, na čem jsme vyrůstali. Tak každý přišel s nějakým návrhem a dali jsme z toho dohromady 8 písniček, které jsme ze srandy nahráli. Říkali jsme, že si z toho firma vybere a vyjde z toho třeba 2 nebo 3 písničkový EPčko. No a dopadlo to tím stylem, že vlastně vzali všech těch 8 věcí, byť to nebylo nějak dlouhý, a prostě vydali to jako regulární album, takže vyšly legendy. No a Slečna závis, jakožto starý Juraja Heep, to je vlastně taky nějaký 69. rok, kdy to Ken Hensley natočil na album Salisbury, tak vlastně je asi stejný období a stejný základy, jako je ta Dívka s prdlama ve vlasech. Takže vidět, že ten přelom toho 69. 70. byl asi hodně plodný i v rámci celosvětové muziky.
0: No je to tak a my si Slečnu závist hrajeme velmi často u nás na Českém blaníku.
1: Písnička dne na Českém blaníku.
0: Jdeme velmi často u nás na Českém blaníku.
1: Písnička dne
3: na Českém blaníku.

0: No a já doufám, že vy budete šťastní dál s námi, protože je naprosto nezbytné, abychom vám dál servírovali české písničky, které máte rádi, ať už u nich děláte cokoliv, zavařujete, řídíte, anebo doma uklízíte. Dalibor Janda bude, toho už jsem sliboval, bude i Maruška Rotrová a písnička Doma a ze všeho nejdřív Mirek Černý, Zatímco ty spíš.
1: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
2: Některé věci se nedají uspěchat. V zahradnictví hruška rostou stromy svým tempem, aby vám dělali radost po celý život. Více na www.hruškaškolky.cz. Zahradnictví hruška. Každá zahrada má svůj čas.
3: Pražští policisté hledají nové kolegy a kolegyně. Chceš patřit do týmu lidí, kteří pomáhají lidem a starají se o jejich bezpečí? Nástup možný i s výučním listem. Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy hledá do svých řad nové policisty. Nabízíme náborový příspěvek 150 000 korun, 6 týdnů dovolené, bezplatné ubytování na 20 let a další výhody. Více na krpa.nabor@pcr.cz. My jsme pražská policie.
4: Tak děti, zítra je taky den. A teď už do spacáku a spinkat.
5: Luboši, ty ho nebej ho! Nic tě neudělal!
4: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
6: Koupaliště Úvaly. Místo, které musíš zažít. Zapomeň na město. Koupaliště Úvaly volá. Čistá voda, pohoda v lese, s tím, co tě obejme. Vykoupej se v bazénu, zahraj si fotbálek nebo beach a užij si pohodu kousek od Prahy. Koupaliště Úvaly. Tvůj úkryt před horkem.
7: Otestuj Subaru Sedlčany.
8: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
7: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
9: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.
10: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
11: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
12: Zedník,
13: malíř,
12: topenář,
13: podlahář.
12: Ale ne, na to všechno stačí RegBity, rekonstrukce bytů.
14: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
12: Více informací na regbity.cz.
14: RegBity, záruka kvality.
15: Rádio Český Blaník.
16: České písničky, které máte rádi.

Piknik dalšího dne pomalu končí. Ulice, náměstí, parky, nábřeží i domy se choulí pod teplou houní noční tmy. Jen tu a tam ještě některé okno pohne víčky ospalých skel, aby se napilo pohádkového koktejlu slunce, který na stříbrných podnosech hvězd a měsíce roznáší pozorný hostitel. A v jeho světle vidím, jak se ve snu usmíváš. Nikdy dřív jsem netušil, jakou tajemnou krásu v sobě skrýváš. Přišel jsem v noci, říkám ti holčičko, ale přitom nevím, zda ti tak budu moci říkat ještě, až se ráno probudíš. Přijde večer, večer stejný jako všechny dřív, skočíš tátovi na klín, otevřeš náruč a položíš mu ruce kolem krku. Ale ráno, ráno už budeš příliš velká, abys to udělala znovu. Jsi obraz, který kouzlí čas a stejně jako on se měníš přímo před očima. Příliš malá, abys mohla řídit auto, ale už dost velká, abych tě uspával pohádkou. Je to velké tajemství, o něm jsem ti nikdy nevyprávěl. Tajemství cesty, jejíž každá část vede ze včerejška do zítřka. Není to cesta snadná, ale ty po ní půjdeš stále dál a necháš za sebou panenky, kočárky, medvídky, barevné míče, mídlové bubliny, papírové draky i mě. Slibuji, že ti nikdy nebudu vyčítat, až poznáš, že svět je mnohem zajímavější než tvůj táta. Včera jsme byli na procházce. Ty jsi se někam zadívala a najednou jsi se začala bát, že jsem se ti ztratil. A vidíš, možná už zítra se budu bát já, že se zase někam zadíváš a pak odejdeš s někým úplně jiným. Je to tak zvláštní, jak rosteš, přestáváš mít strach a já se začínám bát. Věčný neomylný čas počítá tvé minuty, oblaka úzkostlivě střeží své nejjasnější hvězdy, ale ani slunce neuchrání své nejteplejší paprsky, když je zavolá blankitná obloha letního dne. Ne, nikdy jsem nevěřil, že budeš stále žít v domě svých hraček. Ale až vyrosteš z mého náručí a můj svět bude pro tebe příliš malý, nikdy nezapomenu, jak jsi vířila prach a roznášela panenky po celém domě. Nosila si s nimi i kus slunce. Prach se usadil, panenky uklidila máma, ale tvoje zář zůstane navždy v nás. Tak tady jsem a vyprávím ti zatímco ty spíš. Vlastně protože spíš. Kdybys viděla moji tvář, jistě by se ptala, na co myslím, a já asi bych nedokázal říct ani slovo. Dívám se na tebe a vidím spící krásu. Teď už se jen skloním, abych tě políbil. Nezbudíš se, dobře to vím. Vždyť podle pohádky jen krásný mladý princ může otevřít tvé oči. A já jsem jen otec budoucí ženy. Tak tedy spi. Kdo ví, možná už zítra se probudíš a budeš velkou slečnou a vůbec si neuvědomíš, že jsi se změnila uprostřed svého snu. Ale možná, že to poznáš na mě. Až jednou budu docela jiný, trochu zamyšlenější, trochu vážnější, trochu smutnější, ale nesmírně bohatý. Dnes v noci jsem viděl princeznu.

0: To byla energie, vidíte, Modus a Úsmev dozněl na Českém Blaníku v 16 hodin a 43 minut k tomu. A jak před chvíli zpívala Hanka Zagorová, je naprosto nezbytné, abychom vám také dnes zahráli nějakou písničku na přání. Takže pokud si v tom počasí potřebujete zlepšit náladu, nebo chcete zahrát nějaké Helence, tak klidně pište SMSky nebo zprávy na WhatsApp na číslo 720 836307. V příští hodince už budeme hrát podle vás. Ale za chvíli Lucka Vondráčková, Pepa Wagner a také Divokej Bill a jejich Čmelák.
1: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
2: Největší svátek zemědělství se blíží. Agrosalon Země živitelka startuje 20. srpna v Českých Budějovicích. Nenechte si ujít premiéry nejmodernějších strojů, přehlídky hospodářských zvířat a dětský zemědělský svět. A letos bude velká návštěvnická soutěž o hodnotné ceny. Tou hlavní je minibagr. Buďte u toho od 20. do 25. srpna výstaviště České Budějovice. Program a vstupenky na webu zemeživitelka.cz.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
6: Nákupy v online shop CZ.
7: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
6: www.onlineshop.cz.
8: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Například Persil Gel 100 praní za 404 koruny. Získáte v prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
9: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
10: Český.

0: minutu před 17. hodinou, Lešek Semelka, jsi prostě nejlepší. A my vám taky budeme hrát za chvíli další české písničky, protože jste pro nás ti nejlepší posluchači. A tak vám nabídneme třeba Michala Davida Po cestách růžových. Ale taky půjdeme po schodech. Bude Tereska Kerndlová. A ještě Karel Gott, Když milenky pláčou. A taky další české písničky, které máte rádi, za malý okamžik.
1: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro. Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
2: Největší nabídka školního sortimentu na seft.cz. Seft.cz, váš partner pro bezproblémový start do nového školního roku.
3: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
4: Zedník, malíř, topenář, podlahář.
5: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
6: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
5: Více informací na rekbyty.cz.
6: Rekbyty, záruka kvality.

0: Českém Blaníku.
1: Zítřejší den zpočátku oblačný až zatažený, během dne čekáme také od jihu místy polojasno, ojediněle naopak v severní polovině území se mohou vyskytnout přehánky, výjimečně i bouřka. Teploty 23 až 27 stupňů, na jižní Moravě bude tepleji, tam naměříme dokonce až 30 a na horách jen kolem 18 stupňů. Co dál se děje zajímavého, to ví Eliška Votrubová a teď nám to prozradí ve zprávách.
2: Zprávy na Českém Blaníku.
3: Hezké odpoledne přeje Eliška Votrubová. I v letošním prvním pololetí hygienici kontrolovali školní jídelny a bufety. Třeba v Praze měla problémy pětina. Mezi nejčastější pochybení patřil nedostatečný úklid, zanedbaná údržba vybavení a nedodržování skladovacích podmínek. Padlo celkem 12 pokut za 81 tisíc korun. Obyvatelům 86 bytů v Nejtku v Karlovarském kraji hrozí, že budou od příštího úterý bez tepla a teplé vody. Podle ČEZu je to kvůli rostoucímu dluhu majitele bytovek. Tím je slévárenský závod Metalis Nejdek. Ten ale neplacení úhrad odmítá, stejně jako to, že by nájemníkům hrozilo odpojení. Česko zarůstá jednou z nejproblematičtějších invazních dřevin. Jde o pajasan žláznatý. Snadno se šíří a vytlačuje původní rostliny. Navíc do půdy uvolňuje látky, které brání růstu okolních druhů. Problém nepředstavuje jen pro přírodu, pokračuje mluvčí Prahy Vít Hofman.
4: Obsazuje nejen půdní povrch, ale i stěny a střechy budov. Narušuje tak i zpevněné plochy a zdi. Pajasan žláznatý navíc působí řadu zdravotních problémů, především dermatitidu, a jeho pyl je i alergenní.
3: Odstraňování pajasanu je u nás povinné. Při jeho spatření ho můžete nahlásit Agentuře ochrany přírody a krajiny. Sucho a horko může velmi negativně ovlivnit evropskou ekonomiku. Vysoké teploty totiž zasahují do celé řady odvětví, od energetiky přes dopravu až po zemědělství. Podle nizozemské banky Triodos by letošní horké léto mohlo země Evropské unie připravit v přepočtu až o více než 4 biliony korun. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký den.
2: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.
1: A už za chvíli taky jedna písnička na přání, ale nejdřív Vanastovy věci a Andělé.

0: obyčejnou ženu.
1: Petr Spálený, obyčejná žena, ale řekl bych, že ta další písnička nebude jen pro tak obyčejnou ženu.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Ano, napsal nám totiž Marian zo slovenského Martina, že by chtěl zahrát pro kamarádku Lenku z Albrechtic u Českého Těšína a chtěl by prý něco veselejšího. No tak posíláme veselou kapelu Botox a jejich Pyžamo a zdravíme do Albrechtic.
3: Písnička na přání.
2: Na Českém Blaníku.

0: Tak tohle je Tereska Kendlová, Schody z nebe. Na mě zdravíme ještě dnešní oslavenkyně, všechny Helenky. U některých bude dneska asi hodně veselo, pokud se bude slavit. My vám ale za chvíli pošleme Ivetu, Lucii i Viktora. Ano, Ivetu Bartošovou, kapelu Lucie a Lenku Dusilovou a taky Viktor Sodoma, Země lásky, ze všeho nejdřív za malý okamžik.
1: Drby z ohrad a výběhu zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
2: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí a my jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
1: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
3: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz.
7: Rodinná akce, párty s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
8: Přestaň být jen divákem. A staň se součástí příběhu. Navštiv místo plné emocí. Místo, kde se ti zatají dech. Místo v realitě, kterou si sám vybereš. Místo z jiného světa a přitom kousek od tebe. Another World. Jiná realita CZ.
9: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
10: V řeznictví Rabit garantujeme český původ kuřecího masa. Z pole až na váš talíř. Krmné směsi vyrábíme z českých surovin. Kuřátka chováme na českých farmách a maso zpracováváme přímo u nás. Do řeznictví Rabit dorazí maso do 24 hodin, takže je vždy čerstvé a šťavnaté. Nyní v akci kuřecí zadní čtvrtka chlazená 1 kg za 49,90. Rabit, 90 řeznictví po celé České republice.
11: Hledáte ten nejlepší program pro vaši rodinu? Dětský den v zahradě se blíží. Už 1. září vás zveme do zahradního centra Natura Petrovice na den plný přírody, zábavy a dobrého občerstvení. Na děti čeká zábavný program a každý malý zahradník si zasadí svou vlastní rostlinku, kterou si odnese domů. Přijďte si užít dětský den v zahradě s celou rodinou. Těšíme se na vás v zahradním centru Natura Petrovice u Bystřice. Natura, zahradní centrum, místo, kam se budete rádi vracet.
12: Rádio Český Blaník.

0: Zpěvačka Hanka Robinsona Krokodýl dozněl v 17 hodin 42 minut. Ke všemu, co momentálně děláte, jsme vám zahráli tuhletu písničku. No a teď tady mám jednu dobrou zprávu pro cyklisty ve středních Čechách. Velká labská cyklostezka jde totiž do finále. Včera začala stavba posledního úseku mezi Kly a Tuhání na Mělnicku. Podrobnosti nám prozradí také krajský radní pro veřejnost a dopravu Petr Borecký.
1: Ten úsek je cca 3,5 km dlouhý, což se nezdá moc, ale on je velmi důležitý, protože on nám propojí doposud dva oddělené úseky, a to je z Mělníku do Kel a z Tuhaně až do Čelákovic. Tím pádem postavením tohoto úseku nám vznikne souvislý úsek labské cyklostezky na území Středočeského kraje od Mělníka až do Čelákovic o délce celkem 42 km.
0: No a hotovo by mělo být příští rok na jaře, tak držíme palce, ať všechny termíny klapnou, jak mají, abyste se tam už brzy mohli prohánět na svém kole. A my za chvíli proženeme se tady hudebním archívem a vybereme další české písničky, které máte rádi. Holky budou a taky Karel Gott, Když milenky pláčou.
2: Říkají jim medové matrace z propolisu a já už vím proč.
3: Protože po takové noci se ti nechce ani na snídaní.
4: Rošty.cz, poctivá česká výroba a spánek, co drží. Vyzkoušejte medové matrace od Materaso. Rošty.cz, drží vás, když spíte.
5: Atención, señoras y señores!
6: Už 23. října ovládne zámek Berchtold latinskoamerická zábava.
5: Yeso!
6: Taneční škola La Tropical zve všechny příznivce na taneční víkend pouhých 30 minut od Prahy. Rodilí lektoři se vám budou celý víkend intenzivně věnovat. Užijte si latinskoamerický víkend na zámku Berchtold od 23. do 25. října. Přijďte si zatančit, přijďte se bavit, přijďte žít. Přihlaste se na latropical.cz.
5: La Tropical!
7: Zveme vás na výstavu exotického ptactva KPEP do botanické zahrady Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Od 14. do 30. srpna vám pobyt v zahradě zpestří kakadu, ary, drobní ptačí exoti, kanáři a úžasní ledňáci obrovští. Více na bz.uk.cz.
8: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
9: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
10: Zahrádkář se raduje, zahrádce se věnuje. Na Zafidu kupuje všechno, co potřebuje. Zafido.e-shop.cz.
11: Kupte dva produkty ICL a získejte smáčedlo AquaSmart v hodnotě 1000 korun zdarma. ICL, prémiová hnojiva, rozmetadla i smáčedla. Akce platí do vyprodání zásob.
10: Zafido.e-shop.cz. Partner pro vaši zahradu.
12: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
13: Tyhle dvě ruce se nebojí práce a proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák, jsem pan perfekťák a pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobbymarket Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta.poděbrady.cz
14: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
15: Český Blaník.

0: Tak tohle byl Šaman od Kabátu a taky Pepa Vojtek, který se rozhodl po několika letech, že už nebude zpívat v muzikálech, že už se bude věnovat právě jenom Kabátům. Tak se těšíme zase na nové písničky. A vy se můžete už po 18. těšit třeba na Lucko Bílou, bude písnička Protože. A taky Standa Hložek a Petr Kotval, to o Suzy. A poslechneme si i Lenku Filipovou. A taky další české písničky, které máte rádi.
1: Zábava na každý den jen za 99 korun. Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audioteka.cz. Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letniletná.cz.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den, ten už bude o něco teplejší než ten dnešní. Zpočátku čekáme oblačno až zataženo během dne, od jihu místy i polojasno se sluníčkem. Ojediněle, a to zejména v severní polovině území, se mohou vyskytnout přehánky nebo výjimečně i bouřka. Teploty 23 až 27 v průměru, na jihu Moravy až 30 a na horách jen kolem 18. A teď je tady Eliška Votrubová s posledními odpoledními zprávami.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
5: Příjemný podvečer přeje Eliška Votrubová. Na silnicích rozhodují po nehodě první minuty. Řidiči by proto měli vědět, jak správně postupovat. Pokračuje preventistka příbramské policie Monika Šindlová.
6: Účastník nehody je povinen neprodleně zastavit, následuje vypnutí zapalování, zajištění auta proti pohybu, rozsvícení varovných světel, obléknutí reflexní vesty, ale ještě před vystoupením z vozu a umístění výstražného trojúhelníku před místem havárie na okraji vozovky.
5: Je taky dobré mít nainstalovanou aplikaci Záchranka. Meteorologové v celém Česku zrušili výstrahu před požáry. Kvůli suchu a vedrům platila v některých částech země několik týdnů. Riziko teď snížily srážky, které se v Česku objevují od neděle. Pršet má i v nadcházejících dnech. Vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Nepříjemně skončil rodinný výlet do Národního parku České Švýcarsko. Chlapec zřejmě kamenem anebo střepem ryl do skály u Pravčické brány. Video zveřejnila Zpráva parku. Podle ní zřejmě nešlo o zlý úmysl, ale o školáckou chybu. Rodiče nicméně výlet vyšel draho, na místě museli zaplatit pokutu 10 000. Ceny ropy jdou opět nahoru. Na světových trzích se pohybují poblíž nejvyšších hodnot od konce července. Důvodem je vzdalující se naděje na dohodu o ukončení války na Blízkém východě. Informovala o tom agentura Reuters. Ze zpráv je to všechno, přeji hezký večer.
4: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: Eliška už se rozloučila, loučí se i Michal Krusberský. Ať si dál užíváte české písničky, samozřejmě s námi. My vám už za chvíli nabídneme třeba Michala Tučného i Michala Penka, bude i Lucka Bíla, ale teď Šinasky. A já se těším zítra.
7: Má milá, jak ti je, tak jak ti je. Jsem ten, kdo jednou tvý tělo zakryje.

pořád neplatí. Ani prach, ani smích, ani dět, ani smích, ani brás, ani děž, ani smích, ani plát, ani pořád jen neplatí. Ani prach, ani smích, ani dět, ani smích, ani brás, ani děž, ani smích, ani plát, ani pořád jen neplatí.

0: Pozor, pozor, hledáme lidi, kterým dochází káva. Opakuji, hledáme lidi, kterým dochází káva. Hlaste se na www.coffeespot.cz.
1: BTL. Jsme světová jednička ve zdravotnické technice. Vyrábíme přístroje, které pomáhají lidem na celém světě. A všechno vzniká tady, v Benešově u Prahy. Hledáme nové kolegy na pozice operátorů výroby, CNC seřizovačů, technologů, směnových vedoucí. Nabízíme férové podmínky, stabilitu a smysluplnou práci. Přidej se k nám. Více na btlbenešov.cz.
2: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
3: Světové orchestry, výjimeční umělci a velká hudba naživo. Zažijte festival Dvořákova Praha od 5. do 23. září v Rudolfinu, Anežském klášteře i v divadle X10. Poslední vstupenky na dvořákovapraha.cz.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní.

0: montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Drahá moje, obleč si něco, v čem můžeš zírat s otevřenou pusou. Jdeme na randíčko na Letní Letnou. Dáme si něco dobrého, uvidíme neuvěřitelné věci a já budu celý večer dělat, že bych to zvládnul taky. Tak šup šup, jdeme!
2: Největší festival nového cirkusu Letní Letná v České republice přiváží v srpnu do Prahy světově známé zahraniční soubory, ale i tuzemské akrobatické špičky, artisté z celého světa, nevšední zážitky, rodinná atmosféra a spousta zážitků i zdarma. To je Letní Letná. Startujeme už 12. srpna. Více na letníletná.cz.
3: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
4: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
5: Rádio Český Blaník.

0: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
2: Randíte?
3: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
3: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
3: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
3: Mrkneme do pařížský?
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
3: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
3: elitedate.cz.
7: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci. Už v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty i program pod hvězdami. Horšovský Týn, Telč, Ploskovice, Opočno, Náchod, Raduň, Loučeň, Valdštejn a mnoho dalších. Program na 150 památkách po celé zemi. Hradozámecká noc v sobotu 22. srpna. Více na webu Národního památkového ústavu.
8: Knihovna Maitreya. Čím to je, že láska tak často končí hořkým bojem o moc nebo chladnou hostejností? A čím to je, že bolestné vzorce opakujeme znovu a znovu?
9: V knize Probouzení zranitelnosti americký psychiatr Krishnanda popisuje, jak jsou naše vztahy ovlivňovány naším vnitřním dítětem, které se stydí, bojí, skrývá za různé role a masky. Ukazuje nám, jak můžeme své zraněné vnitřní dítě přijmout a vyléčit a tím se otevřít možnosti žít hluboké vědomé vztahy. Knihu Probouzení zranitelnosti najdete na www.maitrea.cz.
10: Každý rok píše svůj příběh. Ten letošní v Best Machines and Structures v Benešově byl o lidech, kteří umí postavit velké věci srdcem i hlavou. Děkujeme, že jste byli jeho součástí, že jste tvořili, podporovali, drželi při sobě. Přejeme vám vánoční klid, radost a šťastný krok do nového roku. Ať je rok 2026 ještě lepší. A pokud hledáte své místo, Best je v Benešově. Navštivte www.best.cz, sekce kariéra.

pravidla z polních cest. I když výliv už se dávno nenosí, jako len tvé vlasy září, jako pírko dáš se nést.

světlo dálek v očích máš. Tak mi řekni, o čem sníš. Jsi má víla, to už víš. Jsi má láska z lesklých filmů, jsi má láska z krásných snů. I když nevím, zda mi vůbec rozumíš, mám rád vůni ze tvých vlasů, mám rád chuť tvých drobných rtů. I když líbat

hlavu na polštář, ať ti v pusu můžu dát. Jsi má láska, mám tě rád, jsi můj důvod, proč jsem vzhůru, i když dávno měl bych spát. Ty však pokaždé mě vyrušíš, pořád chceš, abych ti zpíval, pořád chceš mi polštář brát. Dobře víš, že se to nesluší, já ti zpívám, ale...

0: a ty jsi důvod. Dobrou noc.
1: Český Blaník.
2: To je Blaníček.

0: sleva, sleva, sleva, všude sleva!
1: Vyslev se na to, Franto! Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
2: Prázdniny, pádláč, paráda.
3: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
2: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
4: Vytáhni Jendu!
5: Co říkáš? Výtahy jedna?
4: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
5: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
4: Povídám, vytáhni Jendu!
5: No jo, výtahy jedna!
6: Teď my už máme výtahy jedna.
5: Jendo?
7: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
8: Jendo, ty seš ale bedna!
9: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.vitahy1.cz

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prsní a stehenní řízky mix v ceně 99,90 za 1 kg. Banány 1 kg za 21,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A českou šunku od kosti 100 gramů za 18,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Kdo je tam?
2: Soudní exekutor.
1: Nejsme doma.
2: To máte pravdu, už nejste doma.
3: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
6: Moderní internet www.starnet.cz. Starnet internet.
7: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
8: Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany zahájil předprodej předplatného na novou sezónu. Divadelním předplatném se můžete těšit například na Rozptýlení, Postřižiny, Někdo to rád šugr a další atraktivní tituly. Nechybí ani předplatné Poezie, slova a hudby se 4 výjimečnými pořady. To vše za zvýhodněné ceny s úsporou 40%. Kupujte na kds.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
9: Stavíš dům nebo plán máš v hlavě? Se Stavminem si vždy na správné stavbě. Základy, střechy, beton i zdi postaví přesně tak, jak se sní. Žádný stres a žádné drama. Stavmin maká, kvalita sama. Od projektu až po finále všechno běží přesně, stále. Stavmin, jistota, co drží krok. Stavby, co vydrží celý rok. Mrkni na stavmin.cz a začni hned. Se Stavminem roste tvůj svět. Stavmin, stavíme sny a pořád. Pevně. Stavmin.cz.
10: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho. Prostě funguje.
11: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
10: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
11: Stylový, pevný, bez keců.
10: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
11: Když už bydlíš, tak pořádně.
10: Deflé. Dvě E na konci.
12: České písničky, které máte rádi.
13: Na rádiu Český Blaník.

sezóna. Jenom meruňky chytli plíseň, rodinný typ, mám to rád, neruš mě, jdu grillovat. Někdo píše status.

0: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G.
1: Třikrát zelená, smažák!
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Padá!
4: Tak si něco přej.
5: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
4: Tak to se mi to přání splnilo.
5: Cože?
4: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
5: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
8: Dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
9: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
8: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
9: Renovace bez úroku? No jasně, bezúročný úvěr. Úrok nula.
8: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
9: Maxi dotace.
10: Nastupte do historického vlaku a vydejte se z Prahy do Žatce. Nejen po kolejích, ale i v čase. V sobotu 19. září vás na cestě na žatecké oslavy kultury a krajiny čeká jedinečná atmosféra legendárních chmelových brigád. Přijďte si připomenout dobu, kdy se za zeleným zlatem vyráželo Spartou a dobrou náladou. Jízdenky koupíte pouze ve vlaku. Nechte si vyprávět příběh chmele už cestou. Více na www.žateckakrajina.cz.
11: Pánové, ruku na srdce, na kvalitě a velikosti polena záleží. Pokud vaše drahá polovička doma mrzne,
12: tady není co do kamen,
11: je čas na palivové dřevo. Tvrdé nebo měkké, brikety nebo pelety z Avidonu. Mrkněte na e-shop avidon.cz. Avidon, dřevo ničím nenahradíš.
13: Oknem fouká, střecha padá, kdo pak nám to praví?
14: Zedník,
15: malíř,
14: topenář,
15: podlahář.
14: Ale ne, na to všechno stačí Rekbyty, rekonstrukce bytů.
16: Nechte si udělat z vašeho bytu opět domov.
14: Více informací na rekbyty.cz.
16: Rekbyty, záruka kvality.

0: Nákupy v online shop CZ.
1: Kupte si tento týden AEG. Akční kódy na vybraný sortiment AEG Electrolux právě nyní v online shop CZ.
0: www.onlineshop.cz.
2: Otestuj Subaru Sedlčany.
3: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
2: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
4: Ahoj, tady Vašek Nojt Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
5: SpokojenýPes.cz, nejen pro psí parťáky. SpokojenýPes.cz je pro všechny vaše mazlíčky. Tlapku na to. SpokojenýPes.cz.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Nechám otevřený dveře, kdyby přišel déšť, nebo ztratila si cestou klíč.

Někdy se spolu nebavíme a hledáme signál. Hledáme signál. Mám tě rád, a i když děláme chyby.

nerezaví, neumírá a dobře ví, kam letí ten čas. Dá ti okovů pár zlatých.

0: Tyhle dvě ruce se nebojí práce. A proto mi říkají perfekťák. Jsem perfekťák. Jsem pan perfekťák. A pro perfektní vybavení chodím do Perfekty. Navštivte nově otevřený hobby market Perfekta v Poděbradech. Široký výběr nářadí, potřeb pro dům, zahradu, stavbu i dílnu. A neboj, jsou tady na tebe perfektně připravení. Perfekta Poděbrady a Perfekta Benešov. Místo pro lidi, kteří milují tvořit. Perfekta-podebrady.cz.
1: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisů. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
2: Rádio Český Blaník.

0: Víš, jak poznáš dobrý nábytek? Neřešíš ho, prostě funguje.
1: Drží, nevrže, nevypadá jako kompromis.
0: Sedací soupravy, postele, stoly, skříně.
1: Stylový, pevný, bez keců.
0: Deflé.cz. Nábytek s charakterem.
1: Když už bydlíš, tak pořádně.
0: Deflé, dvě E na konci.
2: Zábava na každý den jen za 99 korun? Vyzkoušejte Audiotéka Klub a mějte více než 3000 audioknih vždy po ruce. Pro nové členy jen za 99 korun měsíčně na první 3 měsíce. Více o klubu na audiotéka.cz.
3: Dvořák. Zahradní technika. Dvořák. Posekat, nemakat. Bezdrátové robotické sekačky Husqvarna, Stihl, Segway a Luba vám přináší Dvořák z Benešova na www.sekačky-pily.cz. Dvořákovi sekačky a pily ušetří ti spoustu dřiny. www.sekačky-pily.cz.

0: Rádio Český Blaník.
1: Každý klub

Ach ano, vzpomínám. Vzpomínám na tu zvláštní dívku, která proletěla mým městem a mým životem jako létavice. Vzpomínám na ten podivuhodný den a noc. I na ráno, kdy jsme se rozešli jako přátelé. Přátelé.

To je dobře, že si ráno zavolala. Já jsem z toho byl bez sebe, když jsi řekla, že jsi tady. Já jsem na tebe nezapomněl. Ani na náš tanec v nočním parku. Ani na tvou přiléhavou sukni. Ani na slova jednoho básníka. Jak bych

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Dnes ráno, když bylo půl,

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
3: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
2: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
3: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
2: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
3: Maxi dotace.
4: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv v ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. FL Brány.cz. Prostě pohoda.

0: si opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Český Blaník.

0: ty zpívali už naši rodiče.
1: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
0: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
1: Rádio Český Blaník.
0: České písničky, které máte rádi.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná.

ať už z nich nikdy nikdo v životě nemůže střílet. Ještě se sejdem za 100 let, až se vydáš na

Můj život v představách často je smyšlený a těžko se mi žilo bez lásky, bez ženy. A teď už jsem prohlédl, se vším jsem smířený. Pro mě místo v koupelně zbylo jen na zemi. A všechny mý věci jsou v komínku složený. A po nocích kopeš mě jak stádo splašený.

mají řeky sílu, mají hluboký pramene. A to hladká obtočeš pičatý kamení. A ty naše rohy si brousíme navzájem. A perem se hádáme, šetříme na nájem.

0: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
1: Český Blaník.
2: Jsme firma FL Brány. V jižních Čechách vyrábíme hliníkové posuvné brány a ploty. Nové oplocení vám namontují kdekoliv ČR naši místní montážní partneři. Cenu plotu jednoduše zjistíte na našem webu www.flbrany.cz. Nebaví vás kalkulačky, které chtějí nakonec vaše osobní údaje? Tak to u nás nehrozí. Na naší kalkulačce zjistíte cenu i bez registrace. flbrany.cz. Prostě pohoda.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
4: Padá!
5: Tak si něco přej.
4: Ale ne hvězda, plot nám padá, ty hvězdo.
5: Tak to se mi to přání splnilo.
4: Cože?
5: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty CZ a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
4: No tak toho musíme rychle objednat.
6: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.

vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den, nic není dost velkej cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z maléru a vůbec neuznává.

moc mu už nejde cval. Stejně nežije jen v úvahách a sebe sám si zapřahá a do posledka táhne.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem našeho.

0: Český Blaník.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: Radio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi. Radio Český Blaník.

si nebe kleklo na poraženou zem. Aniž by se co řeklo, smrt zjevila se všem. Aniž by se co řeklo,

nevěděl jsem přesně, proč do rány jsem vlít. Ačkoliv jsem tak těsně chtěl milovat a žít. A štěstí stálo těsně vedle mě celý čas. Já nevěděl jsem přesně,

0: Investujte do dluhopisů e-finance.cz zajištěných zástavním právem k investičním akcím třídy Z investičního fondu Fond EFI. Dluhopisy nabízejí úrokovou sazbu až 9% ročně. Investice je spojena s rizikem částečné nebo úplné ztráty investovaných prostředků. Zajištění není zárukou splacení dluhopisu. Podrobný popis rizik, prospekt a konečné podmínky naleznete na e-finance.eu.
1: Padá!
2: Tak si něco přej!
1: Ale ne hvězda, plot nám padá ty, hvězdo!
2: Tak to se mi to přání splnilo.
1: Cože?
2: Koukala jsem, jak velký výběr mají na české ploty.cz a tak jsem si přála, aby spadl. A je to tady.
1: No tak, toho musíme rychle objednat.
3: V klidu z pohodlí domova objednávejte na česképloty.cz.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravíčko, hádáme se sousedem. On tvrdí, že Siegel vozí písek a já tvrdím, že vyvážíte odpad. Kdo má pravdu?
4: Oba.
6: Přistavíme kontejner pro odvoz odpadu, ale vozíme i sypký materiál. www.siegel.cz
7: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
8: Český Blaník.

0: značky, které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Život plyne dál. Nechci promarnit ho v jistotách, než bych na břehu stál.

0: Rádio Český Blaník.
1: Na malý posteli, u koen kojitem, po nočním veselí ještě pořád vidím dvojitě, ale v tvým raním útěku, střízlivým

zase se sejdem skrytí v opilosti kyslých vín. Bezmocní z toho, jak nevíme, co s tím. Spletení projdem půlnočním městem, zmateným duším se nabídnem s gestem života znalých, ale v skutečnosti

0: naposled.
1: Rádio Český Blaník.
2: Kde jen jsou a kde jsem já,

ten podivnej tvor. Co to píská, no to je síl. Stejně zvládnem tenhle ten mač.

nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vína. Žízeň je veliká, život mi utíká, nechte mě příjemně spít. Ve stínu patvíky poslouchat slavíky, zpívat si s nima pít.